vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: 4 minuty před 6 hodinou máte naladěné Signál Radio. Už se těšte na další hity 80. třeba od Michaela Jacksona, Modern Talking nebo skupiny Roxette.
1: Signál Radio, doprava.
0: V Brně došlo k nehodě na silnici 42 Olomoucká, bouralo se taky na silnici 38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku a ještě silnice 13 na 61. kilometru na trase Liberec Karlovy Vary. Tady kolem nehody projedete pouze s velkou opatrností. Signál Radio vám všem přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V kalendáři je další zmrzlý muž. Servác je středa, 13. května a hezké ráno přeje Lucie Sinková. Poslance dnes čeká závěrečné projednávání vládní novely o veřejných rozpočtech. Opozice varuje před možným růstem státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová kritiku odmítá. Odpoledne se sněmovna bude zabývat i novelou rozšiřující pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu na Českou televizi a Český rozhlas a také změnami jednacího řádu. Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu včera večer v Obecním domě otevřela letošní 81. ročník Pražského jara. Stejný koncert se v Obecním domě odehraje i dnes. Součástí koncertu je také otevření výstavy děl předních českých výtvarníků a designérů. V Norsku zemřeli dva čeští občané. Zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smela. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých.
0: Co se děje v regionu?
2: Letiště Praha vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele, který zajistí přípravu manuálu navigačního a informačního systému letiště, včetně manuálu jednotného vizuálního stylu. Zakázka souvisí s plánovanou modernizací a rozvojem letištního areálu. Nový systém má cestujícím i návštěvníkům usnadnit orientaci a podpořit plynulejší pohyb po letišti. Stávající systém je starý téměř 20 let. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie odehrají dnešní zápas proti Jablonci bez diváků. Pokračuje Petr Plintovič.
3: Disciplinární komise potrestala Slávii za řádění fanoušků v derby 10milionovou pokutou, kontumací ve prospěch Sparty a k tomu i na 4 zápasy zavřela stadion. Sešívaní tak dnešní duel odehrají bez fanoušků. Paradoxně přitom na prázdném stadionu mohou získat titul. Stačí jim k tomu jakékoliv vítězství. Utkání proti Jablonci začne v Edenu ve 20 hodin. Už od 17.30 hraje Hradec Králové s Libercem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, teď ráno zejména v jižní polovině území a večer i místy na Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Vyskytnou se ojediněle přehánky a to s vyšší pravděpodobností na horách severní poloviny území. Večer čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 a místy může trochu foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Se 6. hodinou startujeme na Signál Rádio ranní vysílání, u kterého vás všechny vítá Jirka Svoboda. Vyspali jste se do růžova? Jestli ano, pak je to jedině dobře. Dneska je 13. ale naštěstí ne pátek, je středa. Jsme tedy v polovině pracovního týdne. Hity 80. aktuality a zajímavosti, to bude náplň příštích hodin a jestli je strávíte v naší společnosti, tak za to budeme moc rádi. Všem hezký poslech a příjemný den.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Do nového dne vstupujete ve společnosti Signál Rádia. Je tady středa 13. května, což je 133. den letošního roku. Svátek má dnes další z takzvaných zmrzlých mužů servác a tohle jméno má u nás podle statistik pouhých 5 nositelů. Oslavenkyní by byla naše královna Marie Terezie anebo hudební skladatel Petr Hapka. Narozeniny má třeba herec Robert Pattinson, zpěvák a muzikant Stevie Wonder, sportovní komentátor Jaromír Bosák anebo herečka Zuzana Slavíková. Oslavencům můžeme připít, protože dneska je světový den koktejlů, je také den jablečného koláče a den žabího skoku. Tak pojďme skočit do toho nového dne rovnýma nohama a hlavně s další hudbou na probuzení. Za chvíli už probereme počasí. Signál.

0: Přeju vám hezký začátek nového dne, než vyrazíte za povinnostmi, zvažte, co si dneska vezmete na sebe. Dnešní ráno je v Česku totiž jasné nebo polojasné s teplotami mezi 3 a 8 stupni. Chladno je například v Liberci a Karlových Varech, kde jsou pouze 2 stupně, Praha a Brno hlásí 3 nad nulou a Olomouc nebo Zlín měří 5 stupňů. Dnes bude ze začátku ještě jasno až polojasno, ale během dne postupně oblačno až zataženo a budou se vyskytovat přehánky, ve vyšších polohách budou přecházet ve sněhové. Maxima dnes vystoupí na 13 až 17 stupňů, na severu Čech bude ale jenom kolem 10. Ledoví muži budou tedy také dnes úřadovat, ale věřím, že ve společnosti Signál Rádia vám bude příjemně.
1: Ráno na Signál Rádiu.
2: Why it's greased lightning?

0: Zpěvačka Spáňa Kolmý krátce před 6:30 na Signál rádiu. Za chvíli už Petr Kotwald, ale teď vám prozradím, jaké události přinese 13. květen.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel se dnes zúčastní summitu B9 v Bukurešti. Představitelé zemí východního křídla NATO a zástupci severských států budou společně diskutovat o aktuálních bezpečnostních otázkách a tématech souvisejících s nadcházejícím summitem NATO. Ode dneška do pátku bude na státní návštěvě Číny americký prezident Donald Trump. Návštěva se koná na pozvání vůdce Číny Si Jinpinga. Dnes bude probíhat plánovaný výcvik armády České republiky na letišti Plzeň-Líně a jeho okolí. Výcvikové létání způsobí v odpoledních a večerních hodinách vyšší hlukovou zátěž. Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu dubnové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,5%. Dnes začíná další ročník sbírky Český den proti rakovině. Symbolický žlutý kvítek bude možné koupit od prodejců v ulicích, ale to poprvé bude možné platit nejenom hotově, ale také kartou. Děčín dnes rozkvete. Floristé z celé republiky vytvoří v centru města jedinečnou květinovou trasu plnou různých floristických instalací, které propojí květiny, architekturu a veřejný prostor. Květinová trasa bude přístupná do 17. května. A nadstavba fotbalové šance ligy má dnes na programu třetí kolo, ve kterém se bude hrát utkání Hradce s Libercem, Sparta hostí Plzeň a Slávě nastoupí proti Jablonci.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Petr Kotwald nám na Signál Rádio dospíval minutu po půl sedmé, dál už tady budou YouTube, Fine and Cannibals a nebo skupina Nolans.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě osobní auta jsou v sobě na silnici 141 u Všemyslic na Českobudějovicku a záchranka zasahuje u nehody kamionu a dodávky na silnici 50 u obce Střílky na Kroměřížsku. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na 80.

Kapela YouTube v ranní vysílání Signál Rádia. Také v polovině pracovního týdne nás čeká soutěž. O ní si pár detailů prozradíme před 7 hodinou a určitě stihneme nahlédnout i na zpravodajské weby. Už tady pro vás vybírám několik témat, o kterých se na nich píše. A zpívat budou například Fun and Cannibals, Nolans anebo kapela Queen. Tak krásnou středu 13. května.

Máte naladěné Signál Radio, také dnes se vám budou hodit deštníky. Ráno je v Česku jasné nebo polojasné s teplotami mezi 3 až 8 stupni. Chladno je například v Liberci, Karlových Varech, kde jsou pouze 2 stupně. Praha a Brno hlásí 3 nad nulou a Olomouc nebo Zlín měří 5 stupňů. Přes den bude ještě zpočátku jasno nebo polojasno, ale během dne se postupně bude zatahovat a začnou se vyskytovat i přehánky. Ve vyšších polohách budou přecházet ve sněhové. Maxima dnes vystoupí na 13 až 17 stupňů a na severu Čech bude pouze kolem 10. Bude tedy chladněji, než bychom si možná přáli, ale příroda teď potřebuje trošku vláhy, tak to vydržme. Tohle jsou Funny Young Cannibals. Ráno.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádiu pomalu blíží k 7 hodině. Za chvíli si povíme o chystané soutěži a zaspívají nám například Nolens nebo skupina Joy, ale pojďme teď ještě nahlédnout na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Zájmy České republiky by měl na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře zastupovat premiér Andrej Babiš, prezident Petr Pavel a ministr obrany Jaromír Zuna. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS. Pouze třetina dotázaných by tam vyslala ministra zahraničí Petra Macinku. Postihy pro řidiče pod vlivem omamných látek by se mohly zvýšit až na 10 let vězení. Ministerstvo spravedlnosti chystá také přísnější sazbu pro organizátory drogových obchodů, výrobce nebo distributory drog. Hodlá rovněž umožnit soudní zabrání auta i v případech, kdy pachatel trestné činnosti za volantem nebude majitelem vozu. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování nynějšího sucha. Fotbalisté Sparty ve třetím kole nadstavby hráli s Plzní 0-0 a na lídra tabulky Slavii ztrácejí 4 body. Tým z Edenu může dnes obhájit titul. Slovácko porazilo ve třetím kole skupiny o záchranu ostravský Baník 2-1 a získalo jistotu, že v tabulce neskončí poslední. Dukla vyhrála v Mladé Boleslavi 2-1 a má náskok 3 bodů na sestup. Teplice zvítězily na hřišti Zlína 4-2 a definitivně se zachránili.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Dobré ráno se Signál rádiem. Chtěli byste vidět naživo natáčení oblíbené improvizační televizní show Partička a potkat se třeba s Geňou a dalšími protagonisty? My vám to rádi zařídíme. Tento týden můžete získat vstupenky v naší kvízové hře Ano nebo ne. A to není zdaleka všechno. Za jedno jediné správné slovo dostanete dárky rovnou dva. My totiž ke vstupenkám na natáčení Partičky přidáme i náš krásný rádiový hrneček, ze kterého se opravdu velmi dobře pije, nejenom ranní káva. Tak mějte připravené telefony s číslem 910 269 910, budou se vám hodit před 8:30, kdy budeme hrát hru Ano nebo ne. Detaily o hře i výhrách najdete na našem webu signalradio.cz. Je tu.

0: by Touch. Taková veselá, příjemná ranní atmosféra s touhle hudbou. A teď před 7 hodinou Lucka Sinková se mnou ve studiu. Ahoj, Luci.
1: Jsem si připadala jak na pláži někde. Hezký
0: jo, jo,
1: den všem.
0: Má to opravdu takovou atmosféru. No, já se musím přiznat k tomu, že vlastně jak přišlo to chladné počasí, tak mě se vůbec nechce vstávat.
1: No,
0: ale jakože vůbec.
1: No, mě se zase nechce oblékat, protože já už jsem si zvykla, že jsem vytáhla ty žatičky, že jo. A teď se zase musím navlíkat a bunda a jedno triko a druhý triko a košily, protože je zima po ránu.
0: Člověk už by chtěl vysedávat na zahrádkách nebo se rýpat v záhonech a místo toho, abychom zase topili, viď?
1: No právě, ježišmarja.
0: Ne, tak já věřím, že hudba 80. hřeje naše posluchače, nejenom je, ale všechny, kdo nás poslouchají. Co máš ve zprávách?
1: Nejenom na duši, že jo? Tak co má za lubem Donald Trump, který se chystá do Číny, to uslyšíte za chvilku. A České Švýcarsko má už odhad škody po požáru, samozřejmě je to v řádech milionů.
0: A pak po zprávách další skvělá hudba 80. Stranglers, Black anebo Bad Boys Blue.
2: Signál rádio doprava.
0: Auto se srazilo s cyklistou v Praze na Smetanově nábřeží, projet se tady dá s opatrností a porouchané vozidlo překáží na D3 na 119. kilometru ve směru od Budějovic na Tábor. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál rádia. Tentokrát k našemu mikrofonu přijala pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si mnozí pamatují ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme také do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Rozhovor Lucie Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál rádia.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
4: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mackie Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
5: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
6: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
7: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Pěkné středeční ráno přeje Lucie Sinková. Českou republiku by měl podle průzkumu agentury NMS na červencovém summitu NATO v Ankaře reprezentovat hlavně premiér Andrej Babiš. Jeho účast podporuje 57% respondentů. Přibližně polovina dotázaných by na summitu chtěla také prezidenta Petra Pavla a ministra obrany Jaromíra Zunu. Ministr zahraničí Petr Macinka má podporu méně než třetiny oslovených. Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po požáru v oblasti Chřibské. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, které uhradila, budou dohromady 15 až 20 milionů korun. Do řeky Morava včera odpoledne unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Na místě zasahovali hasiči. Položením norných stěn se snažili zabránit dalšímu šíření. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Prezident USA Donald Trump přiletí dnes večer do Číny. Návštěva potrvá 3 dny. Šéf Bílého domu bude podle médií tlačit na čínského vládce Xi Jinpinga ohledně ukončení čínské podpory Iránu.
0: Co se děje v regionu?
2: 9. městská část ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Prahy 9 a spolkem Město přátelské k dětem dnes otevírá ve Vysočanech dobrodružné hřiště. Jde o prostor, na kterém si děti mohou cokoliv postavit z prken, palet a dalšího stavebního materiálu s využitím opravdového nářadí a nástrojů. Děti mohou v tomto unikátním prostoru tvořit formou hry, ale pod dohledem lektorů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie odehrají dnešní zápas proti Jablonci bez diváků. Pokračuje Petr Plintovič.
3: Disciplinární komisar potrestala Slávii za řádění fanoušků v derby 10milionovou pokutou, kontumací ve prospěch Sparty a k tomu jí na 4 zápasy zavřela stadion. Sešívaní tak dnešní duel odehrají bez fanoušků. Paradoxně přitom na prázdném stadionu mohou získat titul. Stačí jim k tomu jakékoliv vítězství. Utkání proti Jablonci začne v Edenu ve 20 hodin. Už od 17.30 hraje Hradec Králové s Libercem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, teď ráno zejména v jižní polovině území a večer i místy na Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Vyskytnou se ojediněle přehánky a to s vyšší pravděpodobností na horách severní poloviny území. Večer čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 a místy může trochu foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 7 hodin a vy jste ve společnosti Signál Rádia. Ve středu 13. května má svátek další z takzvaných zmrzlých mužů Servác. Oslavenkyní by byla naše královna Marie Terezie nebo hudební skladatel Petr Habka a narozenin má třeba zpěvák a muzikant Stevie Wonder, sportovní komentátor Jaromír Bosák anebo herečka Zuzana Slavíková. Posíláme gratulace. Za chvíli přidám i pár výročí. Jedno bude o významné události, která se odehrála na naší oběžné dráze. Tak dál držte signál, hezké ráno vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál rádio, kalendář ukazuje datum 13. května a to byl v roce 1991 den, kdy firma Apple uvedla na trh svůj počítač Macintosh, ale za připomínku stojí i několik dalších výročí.
1: Signály z minulosti.
0: Tento den se v roce 1992 astronautům poprvé podařilo stáhnout do úložného prostoru raketoplánu Endeavour poškozený čtyřtunový satelit. Zároveň se první žena prošla vesmírným prostorem. V roce 1960 byl vypuštěn první satelit určený k přenosu telefonních hovorů. V roce 1950 se na okruhu Silverstone jela historicky první velká cena vozů Formule 1. V roce 1911 první dálkový let na našem území uskutečnil inženýr Kašpar z Pardubic do pražské Chuchle. A v tento den v roce 1908 u nás začala sloužit první silnice určená výhradně pro motorová vozidla. Bylo to v úseku Pardubice-Holice a Pardubice-Bohdaleč.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio. Dnes nepodceňte dobré oblečení. Ráno je v Česku většinou jasné nebo polojasné s teplotami pouze mezi 3 a 8 stupni. Chladno je například v Liberci a Karlových Varech, kde jsou pouze 2 stupně. Praha a Brno hlásí 3 nad nulou a Olomouc nebo Zlín měří 5 stupňů. Dnes bude ze začátku ještě jasno až polojasno, ale během dne postupně oblačno až zatažno a budou se vyskytovat přehánky. Ve vyšších polohách budou přecházet ve sněhové. Maxima dnes vystoupí na 13 až 17 stupňů a na severu Čech bude pouze kolem 10. Takže teď ráno a dopoledne nás ještě místy může zmást slunce, ale odpoledne se budou hodit deštníky. Pro vaši středeční pohodu a příjemný start dne teď posílám Bad Boys Blue.
1: Ráno

0: Michal David a správný čas na Signál Rádiu. Blížíme se k 7:30, za chvíli si dáme depešáky, ale předtím ještě pár událostí, které přinese 13. květen.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel se dnes zúčastní summitu B9 v Bukurešti. Představitelé zemí východního křídla NATO a zástupci severských států budou společně diskutovat o aktuálních bezpečnostních otázkách a tématech souvisejících s nadcházejícím summitem NATO. Ode dneška do pátku bude na státní návštěvě Číny americký prezident Donald Trump. Návštěva se koná na pozvání vůdce Číny Xi Jinpinga. Dnes bude probíhat plánovaný výcvik armády České republiky na letišti Plzeň-Líně a jeho okolí. Výcvikové létání způsobí v odpoledních a večerních hodinách vyšší hlukovou zátěž. Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu dubnové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,5%. Dnes začíná další ročník sbírky Český den proti rakovině. Symbolický žlutý kvítek bude možné koupit od prodejců v ulicích, ale to poprvé bude možné platit nejenom hotově, ale také kartou. Děčín dnes rozkvete. Floristé z celé republiky vytvoří v centru města jedinečnou květinovou trasu plnou různých floristických instalací, které propojí květiny, architekturu a veřejný prostor. Květinová trasa bude přístupná do 17. května. A nadstavba fotbalové šance ligy má dnes na programu třetí kolo, ve kterém se bude hrát utkání Hradce s Libercem, Sparta hostí Plzeň a Slávě nastoupí proti Jablonci.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Klasik na rádiu, nám 3 minuty po půl jsme dospívali Depešáci, dál už to bude Kim Wilde, Tiffany a nebo Ricky Poveri.
1: Signál rádio doprava.
0: Auto a motorka jsou v sobě na silnici 603 u Hosína na Českobudějovicku, na místě je záchranka a Brno, silnice 42 Porgesova, tady se kvůli nehodě zdržíte v koloně. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
2: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde vám už dnes nabídneme další zajímavý rozhovor a tentokrát k našemu mikrofonu přijala pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si určitě budete pamatovat ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala, že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme i do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době, a řeč přijde i na její divadelní kariéru nebo osobní život. Rozhovor Lucky Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už dnes po 10. hodině.
1: Je tu

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem, kalendáři vládne druhý ze zmrzlých mužů servác a pronostika proto na tento den říká, před servácem není léta, po serváci smrazy veta. To nám dává naději, že až se přeženou zmrzlíci, tak přijde konečně příjemnější počasí. Dnešní ráno je ale v Česku jasné nebo polojasné s teplotami pouze 3 až 8 stupňů. Přes den pak bude ještě ze začátku jasno nebo polojasno, ale během dne postupně začne přibývat oblačnosti, zatáhne se a také se začnou vyskytovat přehánky, které budou ve vyšších polohách přecházet ve sněhové. Maxima dnes vystoupí na 13 až 17 stupňů a na severu Čech bude pouze kolem 10. Pro jistotu si tedy dneska nezapomeňte dešníky a já vám teď posílám zpěvačku Tiffany.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Energii nového dne na vlnách Signál rádia rozproudila zpěvačka Tiffany, kterou za chvíli vystřídají Ricky a Povery, ale teď mám pro vás otázku. Milujete hamburgery? Tak v tom případě si teď poslechněte pozvánku od našeho jihomoravského kolegy Luďka Savany Urbánka.
1: Masarykovo náměstí v Kyjově se v sobotu 16. května promění v jednu velkou venkovní kuchyni. Další ročník oblíbeného hamburger festivalu nabídne od 11 do 21 hodin výběr nejlepších food trucků a prodejců burgerů, bohatý hudební program i zábavní zónu pro rodiny s dětmi. Vstup na akci je zdarma. Hlavním pilířem festivalu zůstává oblíbená gastronomie. Program na hlavním pódiu nabídne vystoupení kapel. Letošní ročník nezapomíná ani na nejmladší návštěvníky. Hlavním lákadlem dětského programu bude účast oblíbené tlapkové patroly a pro děti bude mimo jiné připraven i skákací hrad a dětský kolotoč. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Také před 8 hodinou ladíte ranní vysílání Signál rádia. Určitě jste slyšeli, že Obal prodává. A právě na obaly vznikající u nás v Česku můžeme být právě hrdí.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: České a slovenské firmy znovu ukázaly, že patří ke světové špičce. Na prestižní soutěži World Star Packaging Award 2026 v německém Düsseldorfu získali hned 12 ocenění za inovativní obaly. V obrovské mezinárodní konkurenci uspěly projekty, které zaujaly designem, technickým zpracováním i důrazem na udržitelnost. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo téměř 500 obalových projektů z celého světa a právě české a slovenské firmy patřily mezi nejúspěšnější. Podle odborníků je vidět, že tuzemský obalový průmysl dokáže skvěle reagovat na moderní trendy, ať už jde o ekologii nebo atraktivní design. A to je skvělá zpráva. České a slovenské nápady i technologie mají ve světě prostě opravdu zvuk.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Na Signál rádu vám nabízíme prostě to nejlepší. Tohle byla Tina Turner, the best, nejlepší Lucka Synková se mnou ve studiu.
1: I ty, jedna, ty budeš něco chtít, hezký
0: ne,
1: den.
0: Vůbec ne, mám tady nádherné téma. Zatímco my všichni řešíme, že přišli zmrzlíci, venku se ochladilo, je nevlídno a tak dále, tak přesto v Česku už začala sezóna jahod.
1: Aha. Jo, takže mě posíláš jako Marušku.
0: To ne.
1: Skoro v lednu.
0: Takhle, aby to nebylo úplně zavádějící informace, samozřejmě nejsou to jahody zvenku, ale jsou pěstované ve foliovnících. Mm-hmm. Je možné dokonce si na nějaké farmy zajít na samozběr i do těch foliovníků. Zjišťoval jsem ceny, tak aktuálně je kilo zhruba za 290 korun. V sezóně by se měly jahody dostat pod stovku za kilo. Mm. Tak, to je jenom taková zajímavost pro milovníky jahod. Co ty by si z nich udělala?
1: Jejda, no cokoliv, že jo, já nevím, tak třeba jahody s mlíkem mám strašně ráda. Pak si vzpomínám na naši sousedku, která vždycky dala jahody zmrazit. Ona je nekrájela nic, tak jak byly, tak je dala zmrazit. A vím, že sousedky malí vždycky to baštily a dělali mi chutě a bylo to fakt lepší jak nanuk, člověče. Jo, dáš jahody zmrazit, posypeš cukrem a to je dobrota.
0: No. Zbožňuji rozmačkané s cukrem a zalité šlehačkou. Yeah. To fakt mám rád.
1: No tak teď jsme si udělali chutě, takže pojď sbírat, Jirko, jo.
0: Možná uvidíme.
1: Pro nás všechny. Tak co ve zprávách? Chorvatsko letos výrazně zdražilo, u kterých položek je to výrazně znát, uslyšíte za chvilku. A Baníky na dně tabulky, Teplice už jsou v klidu, Sparta remizovala a Slavia, tak to si povíme.
0: A po zprávách opět to nejlepší z 80. Sandra, Rod Stewart nebo Pet Shop Boys.
2: Signál rádio doprava.
0: Velký pozor dejte v Praze na Strakonické ve směru na centrum. Došlo tady k nehodě, je tam převrácený jeřáb na boku a na místě se vytvořila skutečně dlouhá kolona a bouralo se taky na silnici 37 u obce Mikulovice na Pardubicku. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve středu 13. května hezký den přeje Lucie Sinková. Poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání sporné vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice. Obává se toho, že změny v zákonech umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová naopak vnímá opoziční kritiku jako bouři ve sklenici vody. Neznámý pachatel včera v podvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zděslavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Chorvatsko letos výrazně zdražilo a turisté i místní si stěžují, že některé ceny už překonávají i centrum Benátek. Největší nárůst je podle médií vidět u restaurací, ubytování. Místní upozorňují, že po přijetí eura vzrostly ceny během několika let až o desítky procent. Chorvatské úřady se obávají, že drahota může část turistů odradit a lidé začnou hledat levnější destinace.
0: Co se děje v regionu?
2: Na tuto sobotu si společnost Pražské služby připravila ve svém areálu pod Šancemi ve Vysočanech den otevřených dveří. Chystá se program zaměřený na osvětu v oblasti nakládání s odpady, prohlídky moderní techniky a také možnost nahlédnout do provozu třídící linky. Možnost prohlídky bude v čase od 11 do 16 hodin. Vstupné na akci, která nabídne i doprovodný program pro děti, je pro všechny zdarma. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava jsou stále ve větším problému. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Ostrava ve skupině o záchranu prohrála na Slovácku 1-2 a v tabulce je dvě kola před koncem, poslední o tři body za Duklou, která zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1. Teplice vyhráli ve Zlíně 4-2 a definitivně slaví záchranu. Ve skupině o titul Sparta remizovala s Plzní 0-0 a pokud dnes večer Slavia porazí Jablonec, tak získá titul.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, teď ráno zejména v jižní polovině území a večer i místy na Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Vyskytnou se ojediněle přehánky a to s vyšší pravděpodobností na horách severní poloviny území. Večer čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 a místy může trochu foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Krásné dobré ráno vám všem, kdo ladíte Signál Rádio. Jsme s vámi také po 8. hodině. Víte o tom, že si můžete olíznout zámek Sychrov? Jak je to možné, vysvětlím za pár minut a taky vám chci připomenout, že v této hodině budeme soutěžit v naší kvízové hře Ano nebo ne. Můžete za jediné správné slovo získat dva dárky, a to vstupenky na natáčení televizní Prima partičky a přidáme vám k tomu i náš krásný nový rádiový hrneček. Číslo 910 260 910 do našeho studia se vám bude hodit krátce před půl devátou. Tak buďte připraveni, hezký poslech vám dal přeji Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám krásný poslech Signál rádia a vyrážíme do Libereckého kraje. Zámek Sichrov, který je druhou nejnavštěvovanější památkou v Libereckém kraji, bude mít vlastní poštovní známku. Novou příležitostnou známku vydá Česká pošta v edici Krásy naší vlasti. A víc nám k tomu prozradí mluvčí pošty Matyáš Vitík.
1: Výtvarný návrh vytvořila Lenka Vojtová. Známka stojí 36 korun a vychází v nákladu 80 000 kusů. K dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.
0: V Libereckém kraji není Sichrov první památkou, která bude mít vlastní zámku. Už před 9 lety získal hrad a zámek Frýdlant. Sichrovský zámek je po hradu Trosky v Českém ráji druhou nejnavštěvovanější památkou Libereckého kraje. Jenom v loni ho navštívilo přes 87 000 lidí. Tak to pro vás může být třeba tip na letošní výlet.
2: Signál rádio vám přeje dobré ráno.

Přeju vám hezké středeční ráno se Signál rádiem. Kdybychom se teď přenesli do roku 1945, tak jsme měli před sebou den, kdy bylo téměř 31 stupňů. Jsme ale o 81 let dál a Česku vládnou zmrzlí muži a tak nás dneska čeká docela chladný den. Teď ráno je pouze do 8 stupňů nad nulou. Přes den bude ze začátku jasno nebo polojasno. Od severu se ale začne postupně zatahovat a objeví se přehánky. Ty budou ve vyšších polohách přecházet ve sněžení. A maxima se dnes dostanou na 13 až 17 stupňů. Na severu Čech bude ale jenom kolem 10 stupňů Celsia. No a zatím to vypadá, že se počasí příliš nezmění ani do konce tohoto týdne.

0: Klasik na rádu nám zpívali Pet Shop Boys. Už si začněte chystat telefony s číslem 910 260 910. Za chvíli nás čeká soutěž Ano nebo ne o dva krásné dárky, ale teď ještě nahlédneme na zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Zájmy České republiky by měl na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře zastupovat premiér Andrej Babiš, prezident Petr Pavel a ministr obrany Jaromír Zuna. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS. Pouze třetina dotázaných by tam vyslala ministra zahraničí Petra Macinku. Postihy pro řidiče pod vlivem omamných látek by se mohly zvýšit až na 10 let vězení. Ministerstvo spravedlnosti chystá také přísnější sazbu pro organizátory drogových obchodů, výrobce nebo distributory drog. Hodlá rovněž umožnit soudní zabrání auta i v případech, kdy pachatel trestné činnosti za volantem nebude majitelem vozu. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování nynějšího sucha. Fotbalisté Sparty ve třetím kole nadstavby hráli z Plzní 0-0 a na lídra tabulky Slávy ztrácejí 4 body. Tým z Edenu může dnes obhájit titul. Slovácko porazilo ve třetím kole skupiny o záchranu ostravský Baník 2-1 a získalo jistotu, že v tabulce neskončí poslední. Dukla vyhrála v Mladé Boleslavi 2-1 a má náskok 3 bodů na sestup. Teplice zvítězily na hřišti Zlína 4-2 a definitivně se zachránili.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádio to pěkně rozproudila Joan Jett a teď už je čas, abyste vzali do ruky telefony a vytočili číslo do našeho studia 910 260 910. Čeká nás totiž soutěž.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádio.
0: Dneska opět hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne, kde vás výhra čeká za jedno jediné správné slovo a tentokrát to budou rovnou dva dárky, vstupenky na natáčení Prima Partičky a náš krásný rádiový hrneček. A telefon už nám vyzvání, tady Jirka, Signál Rádio, kdo se dovolal?
2: Tadda, dobrý den.
0: Slyšel jsem dobře, Pavel?
2: Prosím,
0: slyšel
2: Standa.
0: Stando, já vás zdravím, přeju dobré ráno. Mám tady připravenou otázku, vy na ní odpovíte pouze jedním slovem, buď ano, nebo ne. Jste na to připravený?
2: Ano.
0: Takže Stando, ptám se, je fanfrpál název pro míčový sport, ano nebo ne?
2: Ano.
0: A jak to víte?
2: Prosím.
0: Jak to víte?
2: No, spíš jsem typoval.
0: Jo, typoval jste. Tak on je to opravdu míčový sport. Je to vlastně o tom, že hráči drží násady od košťat mezi koleny a několika druhy míčů se snaží dát gol do jedné ze tří obručí, podobně jako ve filmech o Harrym Potterovi. Dělají se dokonce v tom velká mistrovství. Takže ano, fanfarpál je míčový sport. A pro vás to znamená, že vyhráváte vstupenky na natáčení Prima Partičky 16. května teďko a k tomu ještě dostanete náš krásný rádiový hrneček. Co vy na to?
2: No, je to výborný, děkuju moc.
0: Předpokládám, že...
2: Rádio.
0: Děkujeme, předpokládám, že partičku znáte.
2: Ano, určitě.
0: Máte některého z účinkujících svého nejoblíbenějšího?
2: No, Gentry je dobrý a Suchánek taky.
0: No. Budete jim doslova na dosah. A myslím si, že zažijete hodně smíchu a hodně veselé nálady. Tak jo, moc vám gratuluju, prosím, nezavěšujte a naslyšenou.
2: Ano, děkuju moc, mějte se, naschánou.
0: Tak a další hru budeme zase hrát zítra touto dobou, tak si to nenechte ujít. Určitě se na detaily koukněte i na náš web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Radio.

0: Na signál rádio skupina Modus, ty já a můj brat, jednoduše s klíčkem erotikou, 8 hodin, 32 minut, to je aktuální čas. Dál už se těšte na OMD, M-People nebo skupinu ABBA.
1: Signál rádio, doprava.
0: V Kuřimi na Brněnsku na silnici 386 u křižovatky s Legionářskou došlo k nehodě se zraněním, čekejte tady zdržení, a Praha Modřanská ulice ve směru na Barandovský most, tady je v sobě osobák a dodávka. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Jste naladěni na vlnách Signál Rádia. Přátelé, dnes je skvělý den. 13. květen je totiž světovým dnem koktejlů. Jestli si říkáte, proč zrovna dnes, tak to není vůbec náhoda. Dnes je tomu totiž přesně 220 let, co se v jednom americkém časopise poprvé objevila definice toho, co vlastně koktejl je. Tehdy ho popsali jako posilující nápoj složený z destilátu, cukru, vody a hořkých bylin. Dnes je tedy čas oprášit shakery, nachladit sklenice a možná si trošku procvičit barmanské triky, a je jedno, jestli sáhnete po mojito nebo elegantní Martiny nebo nějaké nealkoholické variantě. Pamatujte na to, že nejlepší koktejl je ten, který pijete v dobré společnosti.

0: Na Signál rádiu nám zpívali M People. Teď ráno a dopoledne ještě na části území svítí slunce, ale nenechte se tím zmást. Během dne se totiž začne postupně zatahovat a začnou se vyskytovat přehánky. Ve vyšších polohách budou přecházet ve sněhové. Maxima dnes vystoupí na 13 až 17 stupňů, na severu Čech bude pouze kolem 10. No a mnoho se toho nezmění ani ve čtvrtek, kdy bude oblačno až zataženo, občas přehánky a místy i trvalejší déšť. Maxima zítra 12 až 16 stupňů. No a prakticky stejný bude také pátek, kdy už začnou srážky postupně slábnout a ubývat. Teploty vystoupí také na 12 až 16 stupňů a téměř setrvalý stav nám vydrží až do neděle.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Boslobos a La Bamba v ranním vysílání Signál Rádia. Chystá se ABBA nebo Crowded House, ale nejdříve vyrazíme na pražský Vyšehrad, který zahájil novou návštěvnickou sezónu. Co je tady letos k vidění, prozradí kolega Honza Navrátil.
1: Pěkný den, kdo z vás ještě nenavštívil Národní kulturní památku Vyšehrad, tak by to měl napravit. I letos tady vstupují do sezóny s rozšířenou nabídkou komentovaných prohlídek, kulturních akcí i programů pro rodiny s dětmi a také pro školy. Hlavní lahůdkou je letos novinka v podobě komentované prohlídky, která nese název Královský Vyšehrad. Díky ní tak máme možnost navštívit i běžně nepřístupné prostory, kterými jsou pozůstatky baziliky svatého Vavřince, románský most a nebo suterén prachárny. Prohlídka nám tak připomene význam Vyšehradu jako jednoho z center české státnosti a také místa spojeného s prvními českými knížaty a krály. Další letošní novinkou je tady zpřístupnění a zprovoznění kovárny, kde si můžeme kovářské řemeslo vyzkoušet. I letos nebudou chybět ani večerní prohlídky a také hudební koncerty. Na Vyšehradě to prostě po celou sezónu bude určitě žít. Tak se tu zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
2: Ráno

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tak kolik kafe už jste od rána vypili? Černý nápoj už není jenom kofeinová vzpruha. Nové výzkumy totiž potvrdily další nečekané účinky. Kafe prý může pozitivně ovlivnit bakterie v našich střevech, které jsou zodpovědné za imunitu, trávení, ale také naší náladu. Pražením prý totiž vznikají látky, které fungují podobně jako potrava pro naše prospěšné bakterie. Čím je káva tmavší, tím jich je více. Takže až si budete příště dávat své oblíbené espresso nebo cappuccino, možná nepijete jenom kofein na probuzení, ale i směs látek, které celkově pomáhají vašemu organismu.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospívali Mili Vanili. My jsme se tady s Luckou zapovídali trošku, až se nám rozjela podkladová hudba. No nicméně, řešili jsme tady takové tajemné video, které máme teď ve storíčku na Instagramu a na Facebooku. Měli byste se na něj podívat, ono se teďko šíří internetem, tak jsme vám ho chtěli taky ukázat. Je tam jakási osoba,
1: 80ková,
0: která možná světu hodně chybí, no a teď je otázka, je to on, není to on?
1: No
0: mrkněte
1: vypadá
0: se,
1: to,
0: mrkněte
1: vypadá
0: se,
1: to jako
0: mrkněte
1: on.
0: Se na to. Co máš ve zprávách?
1: Já jsem dodat, vypadá to jako on, mého srdce šampion. A tak ve zprávách, na penzi si spoří každý třetí z nás, ale špatně, jak říkají experti. Aha. Takže jak na to? To si povíme. A brazilský prezident jde tvrdě po gengech.
0: Tak, na to si taky počkejte. Snad nejdou po nás.
1: Tvrdě, veď. To zjistíš.
0: Po zprávách další 80ky Michael Jackson, George Michael nebo Erasure.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda se zraněním se stala na dálnici D2 na 59. kilometru ve směru na Brno. Vyškov, silnice 430 brněnská, tady u nehody zasahuje záchranka a údržba vás může zdržet na D1 na 193. kilometru ve směru Praha-Brno. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát k našemu mikrofonu přijala pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si mnozí pamatují ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme také do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Rozhovor Lucie Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor, jimž by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Na penzi si spoří každý třetí Čech, ale většina z nich netuší, kolik na tom vydělává nebo prodělává. Reforma třetího pilíře, tedy dobrovolného spoření na důchod, prostřednictvím penzijních fondů se blíží. Experti jsou zajedno. Klíčem je snížit poplatky a začít investovat odvážněji. Brazilský prezident oznámil novou kampaň proti organizovanému zločinu. V chudinských čtvrtích velkých brazilských měst působí totiž organizované gengy, které se financují například z nelegálního prodeje drog. Kampaň má zločineckým organizacím jejich financování stížit. Prezident tuhle iniciativu ohlásil několik měsíců před podzimními prezidentskými volbami a krátce po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská Slavia upravuje pravidla pro návštěvníky zápasů na svém stadionu v Praze Edenu. Po sobotním incidentu při ligovém derby klub rozhodl, že na tribunách stadionu bude úplně zakázaná pyrotechnika a návštěvníci si nebudou smět zahalovat obličeje. Klub navíc spustí kamerový systém na rozpoznávání obličeje i přesto, že to zatím nemá oporu v legislativě. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava jsou stále ve větším problému. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Ostrava ve skupině o záchranu prohrála na Slovácku 1-2 a v tabulce je dvě kola před koncem poslední o 3 body za Duklou, která zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1. Teplice vyhráli ve Zlíně 4-2 a definitivně slaví záchranu. Ve skupině o titul Sparta remizovala s Plzní 0-0 a pokud dnes večer Slavia porazí Jablonec, tak získá titul.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude spíš oblačný až zatažený, vyskytnou se ojedinělé přehánky, s pravděpodobností se objeví na severu na horách. Zpočátku se ve vyšších polohách objeví i přehánky sněhové. Večer čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17 stupňů. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Také krátce po 9. hodině jste se Signál Rádiem. Už startuje středeční dopoledne, dnes s datem 13. května. Říká se, že květen je měsíc lásky, ale na druhou stranu se nedoporučí svatby, protože to prý přináší neštěstí. Touto radou se 13. května 1985 neřídil zpěvák Bruce Springsteen a oženil se. Manželství s modelkou a herečkou Julian Phillips mu vydrželo pouhé 4 roky. My za chvíli přidáme i další zajímavosti z hudební historie, tak zůstaňte s námi. Zdraví vás Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. V polovině pracovního týdne nám pěkně ubíhá dnešní dopoledne a k mikrofonu už míří kolega Lukáš Bláha, aby nás provedl hudební historií data 13. května.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Začínáme, je 13. májový den letopočtu 1971. Legendární Stevie Wonder v něm ke svým 21. narozeninám dostal odměny za svou hudební činnost z dětství. Přestože do té doby vydělal 30 milionů dolarů, obdržel z nich v uvozovkách pouhý 1 milionek.

Druhá zastávka nás vede za rokem 1978. Po 8 týdnech na americkém čísle 1 je Night Fever od Bee Gees konečně sesazena. Shodou okolností ovšem skladbou If I Can't Have You v podání domácí písničkářky Yvonne Elliman. Dalším songem napsaným Bee Gees a též použitým na soundtracku Horečky sobotní noci. Z našeho vysílání ho pak znáte v povedené verzi Kim Wilde.

rekordem. 13. května před 30 roky se Oasis stali nejrychleji prodávanou skupinou v historii Spojeného království. Všech 330 tisíc vstupenek na jejich tehdejší letní vystoupení totiž zmizelo za pouhých 9 hodin.

0: Máte naladěné Signa Radio, kde vám už dnes nabídneme další zajímavý rozhovor a tentokrát k našemu mikrofonu přijala pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si určitě budete pamatovat ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala, že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme i do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době, a řeč přijde i na její divadelní kariéru nebo osobní život. Rozhovor Lucky Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít u nás na Signál rádiu už dnes po 10. hodině.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Dopoledne nám na Signál Rádiu zpřiměla Vanessa Paradis, za chvíli už si dáme kapelu Queen a zaspívá taky Irene Cara, ale nejdříve nás kolega Luboš Dvořák zavede na zámek Zákupy na Českolipsku, kde chystají novou výjimečnou expozici.
1: Jedna z největších investic Národního památkového ústavu na Liberecku byla do obnovené konírny v hospodářském dvoře u státního zámku v Zákupech na Českolipsku. Kam se vracejí historické kočáry? Bude jich 13 a mezi nimi i povoz rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, někdejšího majitele zámku. Historické dopravní prostředky z 19. století získal zámek do dlouhodobé výpůjčky od Národního technického muzea. Expozice kočáru se bude sice ještě upravovat, ale slavnostní otevření se plánuje na konec května. Konírně se tak vrátí využití, jaké měla v 19. století, kdy zámek patřil císařskému rodu Habsburků. Expozice bude korespondovat s tím, čemu Habsburkům zákupský zámek sloužil, tedy jako rekreační sídlo. Dnešní podoba zákup odkazuje hlavně na dobu, kdy zámek patřil Ferdinandu I. a pak nástupci na císařský trůn Františku Josefu I. Jsou jim věnované dva prohlídkové okruhy. Od císařů v Zákupech zdraví Luboš Dvořák.

0: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
1: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 km s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Pěkné dopoledne, jsou tu zprávy s Lucí Sinkovou. Opozice chce blokovat projednání novely o veřejných rozpočtech. ODS navrhuje její vrácení do výborů a zvažuje i ústavní stížnost. TOP 09 bude kritizovat možnou účelovost novely trestního řádu a ptát se i na odchod úředníka z ministerstva obrany Jiřího Šedivého. Předseda strany Matěj Ondřej Havel zároveň tvrdí, že koalice některá témata záměrně odvádí pozornost, mimo jiné diskusí o sjezdu sudeckých Němců v Brně. V Rumunsku se ke společnému jednání sejdou lídři zemí východního křídla Severoatlantické aliance. Cílem summitu, takzvané bukureštské devítky, je především koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Policie provádí v Berlíně rozsáhlé razie kvůli rostoucím případům střelby. Nasazeno je okolo 500 policistů, včetně speciálních jednotek.
2: Co se děje v regionu?
3: V sobotu bude v pražských Holešovicích přerušen provoz tramvají kvůli protipovodňovému cvičení. Omezení potrvá téměř celý den, a to v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Magistrát při akci otestuje stavbu protipovodňových zábran a cvičně se zvedne i Štvanická hlávka. Do cvičení se zapojí dobrovolní hasiči a další složky.
2: Sport.
3: Útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí v pátém zápase druhého kola playoff NHL proti Anaheimu nasměroval hokejisty Vegas k výhře 3-2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii. Hostům nepomohlo ani 29 zákroků Lukáše Dostála. Z vítězství se neradoval ani další český gólman Jakub Dobeš. Jehož Montreal podlehl doma Buffalo 2-3.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Dnešek bude oblačný až zatažený s přeháňkami na horách i srážky sněhové. K večeru čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia a místy může foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu je naším dnešním hostem herečka Jaroslava Stránská.
2: Jo, ahoj, trefila Jaruško.
1: Ne, já jsem přemýšlela, jestli mám říct kadeřnice Jitka z Disko příběhu.
2: Nejsem tak známá, to zase se, co si budeme povídat.
1: Trošku jo.
2: No, tak maličko, ale jenom vlastně opravdu diváci se to spojí s Jitkou. Takže na mě i pořvávají Lucko a nebo Lucie. Jitko nebo Lucie.
1: A Lucko to zase modrava. Abychom to dovysvětlili. Jo, to se tak někdy povede, z toho si neděje hlavu. Ale je fakt, že jsi změnila image, takže když tě lidi zaregistrují, tak spíš možná teď v současné době si tě spojí s tou modravou, spíš než s Disko příběhem.
2: A přes modravou se mě spojí s Disko příběhem.
1: Fakt to někdo takhle rozklíčuje,
2: jo,
1: nebo lidi
2: jo,
1: tápou?
2: Jo. Ne, oni vlastně, jak jsem začala točit modravu, tak tam se vlastně zmiňovalo v různých rozhovorech, že jsem hrála v Disko příběhu Jitku. Takže už si to lidi dávali takhle jako dohromady. No.
1: Protože když jsem tě ukázala svým známým nebo kamarádům a říkám, Jaruška ke mně přijde na rozhovor a teď mi koukali, říkali, no to jako je nám nějaká povědomá, ale jako nevíme. A já říkám Disko příběh. Tahle hrála v Disko příběhu, jo. Tak jim to vůbec jako nesecvaklo, až když jsem ukázala tu fotku s těmi tvými tmavými vlasy, tak jo, a jo, to je ona. No a vzpomeneš si, jak probíhalo natáčení Disko příběhu, že my jsme 80kové rádio, my těmi 80. lety žijeme neustále. Tak co pro tebe znamenalo ta doba?
2: Tak to bylo vlastně doba mýho dospívání, že jo? To byla puberta, kdy jsme vlastně začínali ty první lásky, první pařby, že jo? Ne, teda, že bych byla nějaký pařmen, ale samozřejmě byli jsme bezdomová, že jo? Začínali jsme jezdit třeba do té Plzně, kde jsme bydleli v hotelu Centrál bez rodičů.
1: No to bylo, veď?
2: No to bylo, to mě bylo vlastně 16 let. A vlastně ta Mariana Slováková, která byla mladší, tak s tou tam jezdila maminka, protože ta jezdila ze Slovenska.
1: To je ta Eva, abychom
2: ta
1: připomněli divákům a posluchačům.
2: Ta blondýnka, mimochodem velice krásná ženská.
1: Já jsem viděla ji teď na Instagramu, vypadá stále dobře.
2: Vypadá
1: ale to
2: úžasně.
1: Ty taky.
2: No ale ona už tenkrát vypadala skvěle, že jo. A ona tam měla být i hezčí než já. No a takže to bylo vlastně takový, že jsme tam byli všichni bez dozoru. Kluci dělali večer boule, nám namíchali, jo, chodili jsme na diskotéky, pak jsme tam chodili na nějaký rock

0: příběhu a nejenom disco příběhu, tak ten asi z vás musel mít druhý den radost vždycky, když vás viděl po těch akcích.
1: No tak on byl taky mladý, takže měl pochopení. Jo? Teď už je starší, takže teď už to je trošku horší.
0: Ale letos tenkrát, 80.
1: No, ale opravdu tenkrát to byl vlastně mladý chlap, takže věděl, jakože, jak se věci mají. A nebyl od toho tak daleko, že jo.
0: Ty jsi zmínila Romana Pikla. Vy jste byli kamarádi.
1: Byli jsme kamarádi, no. Ale spousta lidí třeba mi říkalo, že jsme spolu chodili, ale vůbec to nebyla pravda. Já měla svého kluka právě na chalupě u babičky a on měl jinou holku, ale nějak nás dávali dohromady, nevím proč. To jsem se dověděla, že jsme spolu chodili, nechodili jsme spolu, ale byli jsme jako kamarádi a docela dobrý kamarádi.
0: Ono to jako vyplynulo z toho filmu, nebo někdo se to tak jako spojil, že? Protože to je to, o čem jsme se bavili před chvílí, než jsme šli si povídat veřejně, že vlastně lidé si spojují ty herce s těmi jejich rolemi. Jo, tak to prostě je, takže proto se vás možná někdo spojil. Ale kamarádi jste byli a s panem Hrušínským jste se nějak zkamarádili nebo zpřátelili?
1: Ani ne, protože já jsem se kamarádila spíš s tím Cáfou, což byl herec vlastně...
0: Ano, ten Frája.
1: Ze Slovenska a pak s těma klukama, co tam hráli ty menší roličky, s některýma jsem se znala už vlastně, co jsem točila s něma jako dítě, takže jsme se znali od 10 let, nebo od 8 skoro, takže s těma jsem tam jako se kamarádila a vlastně holka tam byla akorát ta Eva, ta Mariana Slováková a s tou jsme se moc nekamarádili, protože ta zase se spíš kamarádila s tím Rudou. A Ruda byl vlastně můj spolužák mladší, on byl o rok mladší. No a to, co bylo mladší, to nebylo pro mě, že jo.
0: To nebrat.
1: Já koukala vejš, jako na starší kluky, než na tyhle ty.
0: Jo, to znám, to si pamatuju ještě ze základky. Na Signál Rádio si povídáme s herečkou Jaroslavou Stránskou, nejen o disco příběhu. Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádio si povídáme s herečkou Jaroslavou Stránskou a vzpomínáme na disco příběh. Jaruško, tam je taková ta legendární scéna, kdy vlastně stříháš pana Rudolfa nejmladšího tím holicím strojkem. Tak to ses musela nějak trénovat? Nebo
2: to jsem vůbec nestříhala já.
1: Že jo? Já si říkala, tam je určitě prostřih.
2: No, to byl prostřih. Ale já jsem kvůli tomu chodila na Jungmaňák měsíc do kadeřnického salonu a tam mě učili stříhat. Všechno, já jsem se tam ostříhala kůži, protože jsem to musela stříhat jednou rukou. Takhle, jo, takhle. Takže to bylo hrozně, ale bylo to zase hezký, jo, že vlastně jsem se tam učila stříhat, barvit a takovýhle. No a pak jsem tam přišla a oni řekli, no to nemůžeš dělat, co kdyby to nevyšlo, to jede na jeden záběr. A já říkám, tak proč jsem tam chodila? A já potom stříhala našeho fotografa Schmidbergera, který se teda jako obětoval, tak jsem ho tam stříhala půlku hlavy, tak jsem ho, ale jinak jako mě k tomu nepustili, no.
1: Ten vždycky fotil známé hvězdy, tehdy třeba Ivetu Bartošovou.
2: No, tak ten se obětoval, že toho jsem stříhala tam.
1: To je od něj hezký. No a to mě právě napadlo, to byla jedna z mých otázek, jestli si právě se do toho pustila a chodila si, jak vždycky herci říkají, že pro tu roli se obětujou a chodí, nevím co, prostě studovat, tak jestli si právě navštěvovala ten kadeřnický salon. Dodnes se traduje, nebo ty to někde si veřejně prohlásila, že miluješ od dob disco příběhu hity Michala Davida.
2: No jasně, to je prostě hitmaker. Přímě, no. Jak to dokáže rozpumpovat.
1: No neuvěřitelně.
2: Ale hlavně jako líbí se to i mladším ročníkům, jo? Nejenom našim ročníkům, ale opravdu, a když se jde někam na zábavu nebo na diskotéku, tak opravdu to jede a dokáže to roztancovat.
1: Jako je to tak, jak říkáš, a je spousta lidí, no tak jako Michal David, to ne, a pak právě to pustíš na nějaké zábavy a všichni tančí.
2: Přesně.
1: Jo? I ti, co říkali Michal David, ne. A mě jednou dostal mladý kluk, takhle přišel s tou kšiltovkou na stranu, přišel si jako nechat zahrát. Já říkám, no jo, ten bude chtít nějaký rap. Padla jsem do kolen, protože nemáš tam Míšu Davida?
2: No,
1: no tak 18, jo?
2: No.
1: Takže takhle to je, no. I jaký pocit v tobě vyvolává sledování disco příběhu?
2: Jakože už to není pravda.
1: Trvalou si měla. Hele, ty říkáš, že jsi byla i buclatější v obličeji.
2: No byla jsem, ale tak víš co, v pubertě, koukni se na svý fotky.
1: Jo, to se podívám.
2: Ne, ale opravdu, tak to máte všechno jako takhle v té tváři, že jo? A pak se to začne rozlejvat tam, kam má.
1: Jo,
2: že
1: jo? Já bych řekla tam, kam nemá v mém případě.
2: No ne, že bych teda byla nějak jako vyvinutá, to ne, ale jakože se to tak jako rovnoměrně potom rozleje a je to, ale v té pubertě, že jo. Ono taky mi říkají, že ty jsi měl tam velký zadek, no jo, oni mi dali bílou sukni, která rozšiřuje.
1: No,
2: a jak víš, tak televize přidává 10 kilo.
1: To vím.
2: A já jsem vlastně jako furt stejná, jo, já mám stejný boky, mě se nějak nezmenšily, ale přesně jako, že to teďkom vypadá možná trošku jinak, než to vypadalo předtím. No a jak se na to tvářím? No tak hele, já se na to moc nekoukám. Když to náhodou jde, tak si, že se na to, že to pustím a řeknu, ježišmarja, to je hrozný, já bych to udělala nikon jinak. No prostě se nemůžu vidět, co to. Všichni mi volají, hele, už si zase v televizi zase diskupuji. A říkám, vy na to furt koukáte, to není možný. Opa, to je taková jako pohoda, jako že toto naše mládí, tak se tam vidíme, jak jsme chodili oblíkaný příšerně, že jo, samozřejmě. A to ještě my jsme měli dovezený věci z Německa, jo. Ten Ruda, ten to měl jako z Německa. Já tam měla tu bílou sukni a takovou tu kytičkovanou, takový sáčko, tak to bylo taky z Německa. Ale jinak jsem tam měla bílý kalhoty, který jsem sehnala poctivě. To taky byly, tak to mě taky rozšiřovalo, to jsem taky měla pěkný zadek v tom. No a tričko, který jsem podědila po Báře Srncový, která to dostala někde z nějaký charity a nechtěla to, tak mi to dala a já jsem potom v tom dělala frajerku ve filmu.
1: Vy jste kamarádky, viď?
2: Jo, my jsme spolužečky.
1: Mluví v tvém dokumentu.
2: No, my jsme spolužečky a ještě jsme spolu natáčeli vlastně jako malí, takže my se známe řadu let a opravdu jsme dobrý kamarádky. My se tolik nevídáme. povídáme, jenom třeba, když uděláme nějaký sraz jednou, dvakrát do roka nebo tak, ale opravdu já ji mám hrozně ráda, Báru.
1: No, já chtěla jenom podotknout, a ty už to tam řekla sama, že opravdu ta móda tehdy v těch 80. letech rozšiřovala obrovsky, že jo, to bylo všechno velký, velký saka, to měl i Cáfa.
2: A ještě by ty ramena byly vycpaný.
1: Přesně, to nosil pan Kotval, tyho, takže všechno bylo takový jako hodně nařachaný, takže není divu, že to rozšiřovalo.
2: Přesně.
1: Jaroslava Stránská dnes si s námi povídá na Signál Rádio.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu Jaroslava Stránská, herečka. Jsi taky zpěvačka?
2: Zpívám.
1: Že jo? A ty zpívám. Vlastně jako na prknech, která znamenají svět, se pohybuješ od nějakých 8-10 let?
2: V televizi. Mm-hmm. A na prknech jsem vlastně stála poprvé, vlastně, když už jsem začala chodit do školy jako mm-hmm. na konzervatoř.
1: Takže pan Soukup šel de facto tenkrát na jisto, aniž by to tušil, protože už si jako děcko vystupovala v televizi, no?
2: No, tak jako...
1: Československé tehdy.
2: Československé televizi, to jsem byla na to hrdá. Já vlastně bydlím kousek od Kavčích hor a vždycky jsem tam šla, jakože už hraju v té televizi.
1: To ses potom chlubila spolužačkám ve třídě?
2: Já jsem se nechlubila, protože mi to přišlo, jakože se vychloubám, jo. Mm-hmm. Takže já jsem jako byla ráda, když třeba někdo řekl, jo, ty hraje v té televizi, tak to jo, tak to jsem byla ráda, ale já nejsem vůbec jako vychloubačný typ, jo. Abych se jako ničím řekla. Já třeba, i když mě někdo chválí třeba za nějakou roli v divadle, tak já řeknu, jo, děkuju, a už se o tom nechci bavit, protože mi to přijde, jako že bych se moc jako
1: chlubila,
2: jo. Takže já to nemám ráda.
1: Ty se teď věnuješ divadlu pro děti. Vzniklo to v tom dětství, že sama si teda byla tím dítětem, které mělo rádo divadlo, nebo vůbec to veřejné vystupování, nebo to vzniklo díky tomu, že máš obrovský vztah k dětem, jak jsem tak jako vytušila. Vlastně Lidoščino divadlo, s tím jezdíš. Mm-hmm.
2: Ale hraju v Lidoščině divadle, ale hraju i pro dospělý. Mám tři skupiny, s kterýma hraju, ale to pro děti. Tam vlastně hraju přes 20 let, asi 23 nebo 24 let. No, protože děti miluju. A je to specifický divák, protože tam vlastně poznáš, že když to hraješ špatně, že to ty děti nebaví.
1: Že
2: a tam
1: nudí.
2: Si to ověříš, jestli to děláš dobře, nebo jestli to děláš špatně. Protože když se jim to nelíbí, tak oni se šťourají v nose, vykřikujou a nebo vůbec jako se na tebe nekoukají. Hmm. Ale když je tam ticho, anebo třeba mluví k věci, tak víš, že to děláš dobře, že je rozesměješ. My tam vlastně dáváme i různý forky pro ty učitelky nebo pro rodiče. Ty děti to nechápou, ale rodiče taky, protože to je taky důležitý, aby se bavili i rodiče,
1: tak,
2: protože
1: aby drželi.
2: Ty děti berou na ty představení. Jo? Takže když to nebaví rodiče, takže to je taky špatný. Že jo? Takže my se snažíme to hrát vlastně pro všechny.
1: A to vymýšlíte s kolegyní, se kterou jezdí?
2: Tak většinou jo, většinou to, ona to teda napíše, ale ono vesměs tam z toho nic nezbyde, protože my si tam přidáváme různé věci, ubíráme, ty to znáš.
1: Pan Sobota si tam pak přidával to svoje, že jo, pan Šimek vykulený a ono se to stalo legendárním potom, že jo.
2: Jo.
1: Máš vůbec čas si odpočinout, protože jezdíš vlastně si jezdila po celém světě s tím divadlem, tak jednak mě zajímá, kolik států si navštívila a jednak jestli máš čas na sebe, na rodinu, když jsi v takovém zápřahu.
2: To jsem jezdila s Černým divadlem Jiřího Srnce a to jsem jezdila 10 let a byla jsem Jižní, Střední, Severní Amerika, Japonsko dvakrát Čína, Austrálie.
1: No prosím.
2: Takže Vietnam, no prostě všechny tyhle ty, Irák jsem byla.
1: Nebála ses?
2: Třeba v Kolumbii jsem se bála, nebo ve Venezuele, tam rozstříleli i člověka před náma, takže to bylo docela takový, jako zažila jsem několik zemětřesení, padala jsem s letadlem.
1: Ale jak se ti podařilo vyváznout vždycky tady z těch situací?
2: Viděli jsme vlastně, jak přišel chlap, vzal kulomet a rozstřílel chlapa před hotelem. Takže to
1: a
2: bylo,
1: šel pryč, jako by se nechumelilo.
2: Šel pryč, no. Takže my jsme vlastně nesměli nosit žádný kapsy, nic, jo, řetízky, hodinky, nic, protože vlastně našeho kolegu tam i okradli a to bys netušila, jak to jde rychle. Rozepnou hodinky v obyčejný, takhle to rozepne, hodí to dalšímu a už ho nechytneš.
1: Věřila, protože když jsem pracovala v obchodě, tak tam chodili někteří velmi zdatní kapsáři a ty si na ně koukala a nevšimla si, že kradou a odcházeli k pokladně a začali hvízdat. No a všechno to měli nahňácený tady mezi nohama.
2: No,
1: takže
2: no,
1: jako
2: no,
1: jo, věřím, fakt jsou jak kouzelníci, no, kam se hrabe kaprfiot někdy. Co tě nejvíc baví na práci v divadle?
2: S dospělými je to těžký.
1: Že jo? Je.
2: Hlavně vlastně my hrajeme žánr vlastně komedie. Mm-hmm. A pravdu je těžší rozesmát, než rozplakat. My teď hrajeme představení, nikdo nejsme normální. A to je opravdu, že se lidi smějou od začátku do konce. A to je taková odměna.
1: To je dar.
2: Že se to opravdu jako daří rozesmát ty lidi. Oni se teda občas říkají, jako, že to není možný, prej, kdo to napsal tohleto.
1: A kdo to napsal?
2: Napsal to Jarda Slipal. No, ale opravdu se mu to povedlo. Já si myslím, že i kolegové mi jsou skvělí v tom. Opravdu tam není nikdo, kdo by byl špatný a opravdu lidi se smějou od začátku do konce.
1: Říká Jaroslava Stránská na Signál Rádiu. Signál.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu Jaroslava Strahanská, jak už jsme zmínili, herečka, divadelní herečka i televizní, filmová.
2: No, málo, ale taky.
1: Ale taky, viď.
2: Taky, no. Když už jsem to natočila.
1: Připomeneš nám, ve kterém filmu jsme tě mohli vidět, kromě Disko příběhu?
2: Jako Krás Dagmaru, Byl jednou jeden Polda 3, mm-hmm. Pak pohádky různý. No je to hodně, ale spíš jako pro tu televizi, mm-hmm. Jo, než ty filmy.
1: No tak šéfové, slyšíte to?
2: Ano, halo, tady jsem.
1: Máme tady Jarušku Stránskou. No ale hrála si v Policii Modrava, na to jsem taky teda jako dostala, jak se říká, lano. Říkáte to vy herci, že jo? Tak jsem tam taky měla hrát v nějaké epizodce, jenže mi strašně dlouho trvalo, než jsem si natočila to video.
2: Jo.
1: To má taky nějaký název, já to zapomínám, jak se úplně nepohybuju v té
2: herecké
1: branži.
2: Já to taky nevím, ale já to úplně já to nemám ráda, tyhle ty samo, když se sám natáčíš, jo. To je tak blbý.
1: No je, tak jsem, jako, než jsem se k tomu dokopala, tak seriál skončil, ale ty si v něm hrála, hrála si v něm Luci a vzpomněl si na tebe pan Soukup, se kterým vlastně už si spolupracovala jak na Disko příběhu, tak i na Poldovi.
2: Ale bylo to hodně těžký, protože vlastně on si vybral svoje herce, mm-hmm. A televize Nová nechtěla nás. On se to fakt musel prosadit, museli jsme dělat, já jsem musela dělat asi 3 castingy, 2 kamerovky, protože já vlastně tam hraju mladší holku.
1: 35, myslím.
2: No, a mně už bylo přes 40, tak to bylo asi 27 nebo takhle, ne, mi mělo být. Takže, no, takže to bylo hodně těžký, takže si tam vlastně prosadil půlku těch herců.
1: A ty kamerovky měly přesvědčit ty filmové tvůrce, že teda
2: no,
1: tam jako patříš?
2: No, tak oni tam přijeli hodně vlastně herce, který už hrajou v těch jejich seriálech, ale on chtěl právě nevokoukaný herce, který nejsou moc vidět, takže se nás tak jako nějak prosadil tam.
1: A přineslo ti to takzvanou slávu, že si ti lidé zase začali všímat a začali si tě spojovat právě
2: tak
1: s tím Disko příběhem?
2: Tak sláva polní práva, ano, no, já co vím. Si budeme říkat, já jsem, jako nikdy jsem se nepřipadala slavná, ale samozřejmě, že jsem vešla do podvědomí.
1: Znova jim to tam
2: samozřejmě,
1: naskočilo.
2: Že někdo mi řekne, třeba neprodáváte u nás v Lidlu. Říkám ještě ne, ale třeba budu.
1: Protože lidi přemýšlí, že jo, ale to nejsi jediná. Já si myslím, že to mají se spoustou herců. Takže já mám pocit, že už jsme přehlcení, přesycení, do toho přišli youtubeři, influenceři. Takže ty už vlastně nevíš, jestli to paní ze zeleniny, nebo jo. Influencerka, anebo herečka nová, že jo. To jako, je to těžký.
2: No jasně, no a pan režisér říkal, hele, musíš mít tu uniformu, aby tě lidi poznávali. A já říkám, no, ale tak bez té uniformy a mumpa, no ale musíš mít i ohon, on vždycky ohon, protože my jsme nesměli mít rozpuštěný vlasy, nebo ten poloculík, že jo, takový ten, že stažený ty vlasy dozadu, ale on říká, to jinak by tě lidi nepoznali, takže vlastně mě ani nemůžou poznat, protože nemám na sobě tu uniformu a vlastně kluci taky chodili doma v uniformách.
1: Mimochodem, jaký je vztah s panem režisérem Soukupem, který letos na podzim slaví 80, jak už jsem tady naznačila, kamarádský nebo tak takový ten otcovský, jestli k tobě má, nebo...
2: Napůl. Jo, tak víš co, já jsem vlastně o rok mladší než jeho žena. Dřív to bylo takový otcovský a teď je to takový kamarádský. My si teda vykáme, nebo on mi tyká, já mu vykám, on mi to nabít, že mu mám tykat, ale já to je přesně to, co jsme se povídali, že to u nikoho nejde. Takže vlastně já mu vykám, ale máme se hrozně rádi. Ona mě trpí, prej všichni, vždycky, když byl nějaký průšvih, tak oni vždycky, Jarku, běž za ním, řekni mu to, na tebe on dá. A já říkám, no zase ze mě nedělejte nějakou tu, ale opravdu, jako, co jsem si dovolila já třeba s ním šprýmovat, tak si nikdo jiný nedovolil.
1: Takže. A něco na tom bude, když ti vlastně po letech nabídl roli v Modravě, takže určitě. Já teď odbočím, protože jsme se téměř nevěnovali osobnímu životu, ty jsi vlastně babičkou.
2: Ano.
1: Teď mě zabiješ po druhý, že jo? Ježiš, ti říkám, jak seš krásná, vypadáš mladě a pak tady jo, na tebe děkuju. Vyhrknu termín babička. 4 roky.
2: 4 roky,
1: mničce.
2: No.
1: No a jaký to je pro tebe role babičky? Ty jsi říkala, než se narodila malá, že budeš ta babička, ta ňuňací, rozmazlovací, je to tak?
2: Já jsem úplně šťastná, protože já ji miluju. Ona je teda tvrdohlavá, samozřejmě, ale já jsem tak babička blbnoucí. Takže já dělám žížalu, pak se týden nemůžu hnout, protože lezu mezi židlema. mezi těma žbrdlinkama děláme bungry a opravdu děláme, chodíme, furt jsme, teď jsme plavali, jo, obýváku, plaveme, jo, chodíme na koberec, tak na linu tam děláme, že plaveme a já jsem potom úplně vyřízená. Takže já jsem šťastná, že chvilku kreslíme nebo něco vyrábíme. Teď už je taková tvořivá, takže teď už trošku začínáme tvořit, takže je to opravdu skvělý. Já jsem naprosto šťastná babička. Opravdu.
1: To věřím. Jaroslava Stránská byla naším hostem na Signál Rádio.
2: Děkuju za pozvání, bylo to tady fajn, jako vždycky.
1: Děkuju, Jaruško, měj se krásně, ať se
2: děkuju,
1: ti daří a ať jsi šťastná a zdravá.
0: Signál Rádio.

0: Supertramp, chviličku před 11. hodinou, krásné dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment znovu to nejlepší z 80. let, třeba Inexis, Juice Newton nebo Elton John. Teď už pojďme na zprávy a taky na informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: V současnou chvíli dejte v pozor na Praze 8, Sokolovská ulice před křižovatkou Balabenka. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, které blokují provoz tramvají. V místě se zdržíte asi na 10 minut, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné dopoledne přeje Lucie Sinková, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel se dnes v Bukurešti setkal s rumunskou královnou Margaretou a princem Radem. V zahradě Alžbětina paláce společně symbolicky zasadili lípu. Pavel je v Rumunsku kvůli summitu Bukureštské devítky, která sdružuje státy východního křídla NATO. Veřejnost se neshodne na tom, zda by měl prezident Petr Pavel podat kompetenční žalobu, pokud mu bude vláda Andreje Babiše bránit v cestách na významné zahraniční akce. Celkem 41% dotázaných je pro podání žaloby, 42% proti. Zbytek neví, jak ukázal exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky. Chorvatsko od 1. června zavádí nová pravidla pro turisty. Každé ubytování bude muset mít registrační číslo, jinak ho nepůjde nabízet například přes Airbnb nebo Booking. Úřady zároveň zpřísní kontroly nelegálních pronájmů. Přibudou ještě omezení alkoholu a energetických nápojů pro mladistvé. Země chce novými opatřeními omezit masový turismus a zaměřit se více na kvalitnější a udržitelnou turistiku.
0: Co se děje v regionu?
2: Současné výkyvy počasí se podepisují také na provozu tepláren. Dodávky tepla domácnostem zatím společnost Pražská teplárenská neukončila. Naopak je v reakci na aktuální ochlazení ještě více posílila. Podobně je na tom také jihomoravská metropole. Teplárny Brno oznámily, že kvůli ochlazení po 4 dnech dodávky tepla znovu obnovili. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kapitán pardubických šampionů hokejové extraligy Lukáš Sedlák potřeboval pár dnů na rozmyšlenou, než dal reprezentačnímu trenérovi Radimu Rulíkovi odpověď, zda s ním může počítat pro mistrovství světa ve Švýcarsku. Při rozhovoru s novináři řekl, že velkou roli při jeho rozhodování sehrál klubový spoluhráč z Dynama Roman Červenka.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je většinou oblačný a je zatažený, v severozápadní polovině území se vyskytnou místy přehánky a ve vyšších polohách přehánky sněhové. Teploty 13 až 17 stupňů. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 3 minuty, hezkou středu. Jestli patříte mezi milovníky filmů, mám dobrou zprávu. Festival v Karlových Varech se blíží. Co zde bude k vidění, prozradím za chvíli. S vámi Lukáš Frélich a Whitney Houston. Teď nastartuje vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Signál rádio.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Various Artist teď s námi na Signál Rádiu. Už na začátku června začne další ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ten mimo jiné představí digitálně restaurovanou kopii slavné tragikomedie Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam.
1: Film, který je s géniem loci Karlovarského festivalu spojen mimořádně, protože se natáčel v ulicích Karlových Varů i v Grand Hotelu Pup. Jde o tragikomickou moralitu Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam. A říkám Věry Chytilové, ale jedním dechem musím dodat Věry Chytilové a divadla Sklep, tedy konkrétně Davida Vávry, Tomáše Hanáka a Milana Steindla, kteří se na filmu podíleli nejen jako spoluautoři scénáře, ale i v rámci různých samozřejmě improvizací, které samotné natáčení proslavili i vlastně výsledným obrazem filmu.
0: Cílem uvádění digitálně restaurovaných snímků domácí kinematografie je ukázat tato filmová díla také novým generacím diváků. Letošní ročník Karlovarského festivalu se bude konat od 3. do 11. července.

0: Inexis, takhle zní dopoledne na Signál Rádiu. Před malou chvílí navštívila naše studio herečka Jaroslava Stránská, kterou znáte třeba z filmu Disco příběh. Jak vypadá dnes nebo o čem byl včerejší díl pořadu Miluju Prahu, zjistíte na našem Facebooku. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát hity, co nestárnou už za chvíli.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na 8.

Iveta Bartošová teď okořenila náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Michael Jackson, Madonna nebo Alphaville. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Skupina Alphaville, minutku před polednem, tady je Signál Rádio. Za moment Gazebo, Tony Basil nebo Mike Oldfield, hrajeme to nejlepší z 80. let. Teď už Lucie Jesinková připravila zprávy a já ještě dodám informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po silnici 52, druhý kilometr, tady je nehoda dvou osobních vozidel, na místě jsou záchranné složky, probíhají vyprošťovací práce. Zdržíte se asi na 10 minut, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký květnový den stále přeje Lucie Sinková. Pražský vrchní soud dnes poslal bývalou ředitelku Pražského pozemkového úřadu Evu Benešovou kvůli restituticím takzvaného Bečvářova statku na 5 let do vězení. Zakázal jí také na 5 let působit ve státní správě či samosprávě na rozhodovací pozici. Odvolací senát rozhodoval pouze o trestu. Vinou z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby byla žena uznána už dříve. Spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudů škodu zhruba za 1,5 miliardy korun. Nejen samostatná krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky Minor na Liberecku, ale především otazníky kolem pohnutek, které zloděje ke včerejšímu činu vedly, zbudily nejen u křesťanské veřejnosti znepokojení. Pachatel, po němž policie stále pátrá, totiž z oltáře sebral jen ostatky připisované světici, jejichž hodnota je nevyčíslitelná, zatímco pozlacená korunka, ze které by mohl něco získat, ho nezajímala. Britský premiér Keir Starmer, který čelí sílícímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní labouristické strany, dnes slíbil pokračovat s plánem reform a varoval před chaosem, pokud by byl sesazen. Starmer se dnes krátce sešel s ministrem zdravotnictví, který je považován za možného premiérova konkurenta. Britská média, včetně veřejnoprávní BBC, si povšimla, že schůzka byla mimořádně krátká, trvala méně než 20 minut.
0: Co se děje v regionu?
2: I letos hlavní město odmění dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Nositelé Zlatého kříže 1., 2. a 3. třídy a nebo držitelé plakety Dar krve, Dar života opět získají od magistrátu bezplatný roční kupon na MHD. Letos tento dar získá celkem 321 lidí. Město to vyjde na 1 100 000 korun. Seznam obdarovaných hlavnímu městu poskytne Český červený kříž. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč Viktorky Martin Hyský na tiskové konferenci po ligové remíze 0-0 na Spartě uvedl, že 30-letý obránce dnes absolvuje operaci kolena.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je většinou oblačný a zatažený, v severozápadní polovině území se vyskytnou místy přehánky a ve vyšších polohách přehánky sněhové. Teploty 13 až 17 stupňů. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: 4 minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Online test, který pomůže v boji s únavou, je na internetu. Kuriozní novinku představím za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připraven je Joe Cocker, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Pohodové rytmy a Gazebo na Signál rádiu. Taky se vám někdy stává, že spíte dostatečně a přesto bojujete s únavou? Podle studie, kromě citlivosti třeba na úplněk, ruch z ulice nebo světlo z lamp, může kvalitu vašeho spánku i ovlivňovat jídlo nebo nedostatek železa a vitamínu B2. Odhalit, na co jste přecitlivělí nebo co vám chybí, nově může pomoct online test, který je k dispozici na internetu. Stačí odpovědět na pár otázek a první indicii toho, co byste mohli zkusit změnit nebo doplnit, máte k dispozici. Tak to vyzkoušejte, třeba se vám už dnes bude spát o něco lépe a ráno budete plní energie.

0: Harold Fassmeier a hitovka, která nás pořád hodně baví. Dobré burgery a výborná hudba se vám už brzy nabídne na Brněnsku. Víc prozradím za chvíli, k tomu budeme hrát to nejlepší z 80. let. Tall Talk, Ace of Base nebo třeba Roy Orbison na Signál Rádiu. Za moment.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Za 3 minuty 3/4 na 1 jste se Signál rádiem. Kde se o víkendu dobře najíst i pobavit, ví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Masarykovo náměstí v Kyjově se v sobotu 16. května promění v jednu velkou venkovní kuchyni. Další ročník oblíbeného hamburger festivalu nabídne od 11 do 21 hodin výběr nejlepších food trucků a prodejců burgerů, bohatý hudební program i zábavní zónu pro rodiny s dětmi. Vstup na akci je zdarma. Hlavním pilířem festivalu zůstává oblíbená gastronomie. Program na hlavním pódiu nabídne vystoupení kapel. Letošní ročník nezapomíná ani na nejmladší návštěvníky. Hlavním lákadlem dětského programu bude účast oblíbené tlapkové patroly a pro děti bude mimo jiné připraven i skákací hrad a dětský kolotoč. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Přiblížila se 13. hodina, za moment se chystá taky Lucie Sinková se zprávami a hned potom se vrátíme do playlistu toho nejlepšího z 80. let. Připraveni jsou Eruption, Genesis nebo třeba B-52. Prostě to nejlepší budeme hrát za moment. Teď už zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pozor, dejte v Praze 7, v Holešovicích ulice Osadní hlásí nehodu dvou osobních vozidel, jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem, můžete se taky na chvilku zdržet, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
1: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 km s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Mini zoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: V jednu odpoledne hezký den přeje Lucie Sinková. Po včerejším zátahu detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu v Ústřední vojenské nemocnici v Praze policisté obvinili celkem 10 lidí. Podezřívají je mimo jiné z korupce, padělání lékařských zpráv a znaleckých posudků nebo z podvodu. Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5% z březnových necelých 2. Zdražování znovu táhly hlavně pohonné hmoty, stejně jako v březnu klesly ceny potravin. Za Český statistický úřad pokračuje Pavla Šedivá.
4: Vývoj spotřebitelských cen byl v dubnu opět významně ovlivněn pohonnými hmotami. Nafta se na čerpacích stanicích prodávala v průměru za 44 korun a 50 haléřů za litr a benzín Natural 90 za 41 korun a 10 haléřů za litr. Byly to nejvyšší hodnoty od října, respektive listopadu roku 2022.
3: S plánováním kapacit mateřských škol s ohledem na demografické změny může obcím, krajům i státu pomoci nová aplikace na webu Ministerstva školství. Ta pracuje s aktuálními daty Českého statistického úřadu, zejména s vývojem porodnosti a migrace obyvatel. Umožňuje sledovat očekávaný vývoj počtu dětí v předškolním věku v jednotlivých regionech a také porovnávat ho s kapacitami mateřských škol.
2: Co se děje v regionu?
5: Letiště Praha vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele, který zajistí přípravu manuálu navigačního a informačního systému letiště, včetně manuálu jednotného vizuálního stylu. Zakázka souvisí s plánovanou modernizací a rozvojem letištního areálu. Nový systém má cestujícím i návštěvníkům usnadnit orientaci a podpořit plynulejší pohyb po letišti. Stávající systém je starý téměř 20 let. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Fotbal v Česku se stále zpamatovává z řádění fanoušků Slavie v sobotním duelu se Spartou, ale šokující scény v derby mohl včera večer vidět třeba i hvězdný Cristiano Ronaldo. Portugalský velikán nejprve sledoval v saúdsko-arabské nejvyšší soutěži neuvěřitelnou scénu na hřišti, kde jeho tým v nastavení neskutečným způsobem promarnil v duelu s městským rivalem jistotu titulu a krátce poté se strhla šílená řežba s holemi ve VIP sektoru.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Dnešek je většinou oblačný a zatažený, v severozápadní polovině území se vyskytnou místy přehánky a ve vyšších polohách přehánky sněhové. Teploty 13 až 17 stupňů. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
2: Signál Rádio.
6: Chvilkou po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Dnešní den je ideální po práci zajít na drink. Proč? Prozradím za moment. Tady je Lukáš Frelich a na start Jason Donovan.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Genesis a Signal Radio. Co takhle drink po práci? Ráno Jirka Svoboda zjistil, že dnešek je na to přímo ideální.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Přátelé, dnes je skvělý den. 13. květen je totiž světovým dnem koktejlů.
2: Jestli si říkáte, proč zrovna dnes, tak to není vůbec náhoda. Dnes je tomu totiž přesně 220 let, co se v jednom americkém časopise poprvé objevila definice toho, co vlastně koktejl je. Tehdy ho popsali jako posilující nápoj složený z destilátu, cukru, vody a hořkých bylin. Dnes je tedy čas oprášit shakery, nachladit sklenice a možná si trošku procvičit barmanské triky a je jedno, jestli sáhnete po mojitu nebo elegantní martini nebo nějaké nealkoholické variantě. Pamatujte na to, že nejlepší koktejl je ten, který pijete v dobré společnosti.
0: Zítřejší ráno bude znovu plné informací, které se vám budou hodit a vstávat s vámi budeme už v 6.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: Posloucháte Signál Radio, kde za chvíli budeme hudebně vzpomínat na italské rytmy a rok 1983. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Annie Lennox, Tina Turner nebo Nazaret. Tak si na to počkejte a zůstaňte dál s námi. Hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Radio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Radio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Tina Turner, to nejlepší z 80. let, máme na Signál Rádiu a teď zazpomínáme na single z magnetofonové pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Italské duo, které dobilo svět italskými diskorytmy za pomoci kombinace elektronických prvků. V té době to byla velmi neobvyklá věc a taky způsob hudby, který se začal hodně líbit a šířit nejenom na diskotékách. To je single z roku 1984. Tři italské duo Righeira, No Tengo Dinero.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina a společnost vám dělá signál rádio. Za moment Donna Summer, Sixpence None the Richer nebo Michael Jackson, prostě to nejlepší z 80. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Posadejte na příjezdu do Brna po dálnici D2 11,5 km. Tady osobní vozidlo havarovalo do dopravního značení. V místě se můžete nárazově zdržet, tak s tím počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Ve středu na dalšího zmrzlého muže posloucháte Signál Rádio a taky zprávy, které pro vás má Lucie Sinková. Dnešní debatu o sporné novele rozpočtových zákonů opět provází kritika z opozičních lavic. Předloha v původní podobě především navrhovala změnu způsobu sestavování výdajových rámců rozpočtu, tedy objemu peněz, které vláda může utratit. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib opět poukázal na pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové.
2: Jak vždycky říkáte, že EU všechno špatně, tak teď naopak vy jdete ještě nad rámec toho, co přišlo z Bruselu a najednou je vám ta EU dobrá, abyste k tomu přilepili nějaké přílepky, které umožní bezprecedentní zadlužování našeho státu a našich dětí.
1: Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic nebo omezením míst autem či šetřením v jiných oblastech. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v pondělí večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal. Na místo dnes přijel i pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: By se jaké mohlo stát, že toho zloděje stihne nějaká kletba, neštěstí. To není výhruška, to je realita, stává se to, takže vyzývám toho, kdo si tady vzal tu lebku, aby ji vrátil.
1: Dodejme, že lebka svaté Zdislavy má nevyčíslitelnou historickou hodnotu.
0: Co se děje v regionu?
4: 9. městská část ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Prahy 9 a spolkem Město přátelské k dětem dnes otevírá ve Vysočanech dobrodružné hřiště. Jde o prostor, na kterém si děti mohou cokoliv postavit z prken, palet a dalšího stavebního materiálu s využitím opravdového nářadí a nástrojů. Děti mohou v tomto unikátním prostoru tvořit formou hry, ale pod dohledem lektorů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie odehrají dnešní zápas proti Jablonci bez diváků, pokračuje Petr Plintovič.
5: Disciplinární komise potrestala Slávii za řádění fanoušků v derby 10milionovou pokutou, kontumací ve prospěch Sparty a k tomu ji na 4 zápasy zavřela stadion. Sešívaní tak dnešní duel odehrají bez fanoušků. Paradoxně přitom na prázdném stadionu mohou získat titul. Stačí jim k tomu jakékoliv vítězství. Utkání proti Jablonci začne v Edenu ve 20 hodin. Už od 17.30 hraje Hradec Králové s Libercem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je většinou oblačný až zatažený, v severozápadní polovině území se vyskytnou místy přehánky a ve vyšších polohách přehánky sněhové. Teploty 13 až 17 stupňů. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
6: 4 minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se na Vyšehrad a hrát budeme to nejlepší z 80. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tony Esposito, Kalimba de Luna, tady je Signál Radio a před námi je pohled do hudební minulosti. S datem 13. května se z toho stalo opravdu hodně. Vezme nás v čase zpátky kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Začínáme je 13. májový den letopočtu 1971. Legendární Stevie Wonder v něm ke svým 21. narozeninám dostal odměny za svou hudební činnost z dětství. Přestože do té doby vydělal 30 milionů dolarů, obdržel z nich v úvozovkách pouhý 1 milionek.

Druhá zastávka nás vede za rokem 1978. Po 8 týdnech na americkém čísle 1 je Night Fever od Bee Gees konečně sesazena. Shodou okolností ovšem skladbou If I Can't Have You v podání domácí písničkářky Yvonne Elliman. Dalším songem napsaným Bee Gees a též použitým na soundtracku Horečky sobotní noci. Z našeho vysílání ho pak znáte v povedené verzi Kim Wilde.

Tím rekordem 13. května před 30 roky se Oasis stali nejrychleji prodávanou skupinou v historii Spojeného království. Všech 330 tisíc vstupenek na jejich tehdejší letní vystoupení totiž zmizelo za pouhých 9 hodin.

0: Velká klasika z osmdesátek a Huey Lewis. Komentované prohlídky a programy pro rodiny s dětmi se chystají na Vyšehradě. Pozvánku přidám za moment. Do té doby hrajeme, zazní Sandra, Bryan Adams nebo třeba kapela Olympic.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.
2: One ticket, please. Loud and mercy, everybody's here.
3: Hey, what's going on, man?
2: Yeah,
3: she's at home.
2: Yeah, she's...

0: Za 3 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Novou návštěvnickou sezónu odstartoval i Pražský Vyšehrad. Co je tu letos k vidění, zjistil Honza Navrátil.
1: Pěkný den, kdo z vás ještě nenavštívil Národní kulturní památku Vyšehrad, tak by to měl napravit. I letos tady vstupují do sezóny s rozšířenou nabídkou komentovaných prohlídek, kulturních akcí i programů pro rodiny s dětmi a také pro školy. Hlavní lahůdkou je letos novinka v podobě komentované prohlídky, která nese název Královský Vyšehrad. Díky ní tak máme možnost navštívit i běžně nepřístupné prostory, kterými jsou pozůstatky baziliky svatého Vavřince, románský most anebo suterén prachárny. Prohlídka nám tak připomene význam Vyšehradu jako jednoho z center české státnosti a také místa spojeného s prvními českými knížaty a krály. Další letošní novinkou je tady zpřístupnění a zprovoznění kovárny, kde si můžeme kovářské řemeslo vyzkoušet. I letos nebudou chybět ani večerní prohlídky a také hudební koncerty. Na Vyšehradě to prostě po celou sezónu bude určitě žít. Tak se tu zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Necelé 3 minuty zbývají do 15. hodiny. Krásné odpoledne, tady je Signál Radio. Za moment to nejlepší z 80. třeba Bengals, FR David nebo Madonna. Teď už zprávy s Honzou Navrátilem a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Z dopravy nesu dobré zprávy. Praha, Brno, Mladá Boleslav, Jičín, Mělník, Mnichovo, Hradiště. V těchto městech nemám hlášeny žádné dopravní nehody, akorát v Praze nám trošku houstne provoz centru. Tady se můžete nárazově zdržet. Tak šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční odpoledne, 15. hodina je tady, na Signálu jsou připraveny zprávy. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti na zítra. Benzín v Česku se bude moci prodávat maximálně za 44 korun a 1 haléř za litr. Nafta pak za 41 korun a 86 haléřů za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 43 korun a 87 za litr benzínu a 42 korun a 11 haléřů za litr nafty. Stropy tedy u nafty klesly, u benzínu naopak vzrostly. Sobotní konflikt fanoušků na stadionu Slavie má pokračování. Ministr sportu Boris Šťastný dnes řekl, že pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík. V něm by mohly kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Těžba ropy v Rusku v dubnu klesla na 8,8 milionu barelů denně. Export ale roste a je blízko úrovni před válkou na Ukrajině.
0: Co se děje v regionu?
1: Na tuto sobotu si společnost Pražské služby připravila ve svém areálu pod Šancemi ve Vysočanech den otevřených dveří. Chystá se program zaměřený na osvětu v oblasti nakládání s odpady, prohlídky moderní techniky a také možnost nahlédnout do provozu třídící linky. Možnost prohlídky bude v čase od 11 do 16 hodin. Vstupné na akci, která nabídne i doprovodný program pro děti, je pro všechny zdarma.
0: Sport.
1: Basketbalista Jan Veselý ukončí po sezóně kariéru. 36-letému pivotovi, který má za sebou i 3leté angažmá v NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude. Svůj plánovaný odchod do sportovního důchodu oznámila dlouholetá opora reprezentace na webu katalánského klubu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, teploty se pohybují mezi 13 a 17 stupni. V noci na zítřek bude také oblačno až zataženo a teploty klesnou na 8 až 3 stupně. Místy se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Zítřejší, tedy čtvrteční den, bude ve znamení zatažené oblohy. Během dne se vyskytnou přeháňky, které budou odpoledne přibývat. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Vítr zítra zafouká od jihozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 12 do 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy a Honza Navrátil, teď už Lukáš a další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Ferelich a na start posílám Starship. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bengals teď s námi na Signál rádiu. Před pár dny se Madonna na svém Facebooku pochlubila novým singlem, kterým se snaží oslovit i mladé generace fanoušků. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Hvězdy na síti.
2: Tento týden je ve znamení Eurovision Song Contest a nebude chybět ani osmdesátkové zastoupení. Zpěvačka Senhit, která zastupuje San Marino, bude soutěžit s písní Superstar, kterou napsal britský hudebník Boy George, frontman kapely Culture Club. Existuje také verze, kde Boy George i sám zpívá a právě tenhle duet je součástí letošní Eurovize. Kapela Europe zve na sítích na své turné The Final Countdown, které oslavuje 40 let od vydání stejnojmenného singlu. V Evropě odehrají celkem 19 koncertů, z toho 7 se vyprodalo rychlostí blesku. Praha v nabídce chybí, čeští fanoušci tak můžou vyrazit leda do Berlína nebo Varšavy. Paula Abdul pak sdílela na Instagramu úryvek rozhovoru pro pěveckou show American Idol, obdobu naší superstar. Před koncem její 24. série Paula dala rady finalistům, které pramení z její spolupráce s Michaelem a Janet Jackson. Základem je prý důkladné zkoušení a tvrdá práce na nedostatcích. U nás bychom řekli, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A Kylie Minogue konečně zveřejnila datum, kdy spatří světlo světa dokumentární snímek Kylie. 20. května bude k dispozici na Netflixu. Jeho vznik byl prý jako jízda na horské dráze a stejné mají být i emoce diváků. Kylie slibuje, že se budeme smát i plakat. Posloucháte Signál Radio, tak nás nezapomeňte taky sledovat na Instagramu a Facebooku.

0: Velká klasika 80. let, Elton John a Signál Radio, kde taky připomenu naší kvízovou hru Ano nebo ne. Hrají s vámi každé všední ráno, tento týden Jirka Svoboda. Pravidla jsou naprosto jednoduchá, padne soutěžní otázka a vy na ní můžete odpovědět pouze ano nebo ne. Tedy vaše šance na výhru je 50-50. Když se trefíte správně, tak tento týden je nebo jsou vaše dvě vstupenky na Prima partičku, konkrétně na její natáčení. Podíváte se i do zákulisí, setkáte se s herci. No a k tomu třeba potom doma si můžete užít dobrou kávu z našeho rádiového hrnečku z Brusu Nového. V poslední době si o něj hodně píšete, k vidění je taky na našem Facebooku. Tak nezapomeňte zítra ráno si zahrát s námi, já vám budu držet palce, další podrobnosti máme na webu.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Nick Cayman za 2:03. Čas, kdy studio okupuje Terka Veselá, ahoj.
1: Ahoj.
0: Už mě tady vyhání ze židle. Nicméně, kdy jsi zdala naposledy nějaký drink?
1: Ty brďo, to musím zabrouzdat v paměti úplně.
0: Ideálně nějaký míchaný.
1: Míchaný dlouho ne, popravdě.
0: Dlouho ne. To je škoda, možná dnes budeš mít příležitost po cestě z rádia to napravit.
1: Jo.
0: Protože je světový den koktejlu a tam se počítají i nealko koktejly, takže nemusí to být jen alkoholický drink.
1: Tak nějakou limonádu třeba.
0: Nějaký osvěžující třeba s jo. ovocem.
1: Jo, já miluju mangovou limču třeba.
0: Já jsem měl naposledy míchaný drink, který obsahoval i pomeranč a pomerančovou šťávu. Byl nealko teda, podotýkám. A chutnal naprosto skvěle.
1: Věřím.
0: Takže dejte si drink, Terka dál s vámi po 16. hodině. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne se budu těšit. Ahoj.

0: Ether Signal Rádia byl probarven kapelou Bad Boys Blue a jejich hitem Lady in Black. Po 16. na ně 80kami naváže Alana Miles, Kim Wilde nebo Depeche Mode, ale teď doprava a zprávy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme v Praze, konkrétně na Praze 5 v ulici Radlická, a to těsně před nájezdem do ulice U Trezorky, když jedete ve směru na Smíchov. Na místě zasahují záchranné složky, tak počítejte s možným zdržením a projíždějte opatrně.
1: Chcete mít Signál Rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
3: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Macky Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Signál Rádio. Hraje osmdesátky.
6: Tady Honza z Krkonoš, poslouchám vás na internetu a ty osmdesátky, co jedete, tak my je hrajeme i s kapelou. Je to paráda.
7: Ahoj, tady Petra z Jičína. Nedávno jsem vás objevila a fakt skvělý osmdesátky ze Signálu.
8: Tady Petr z Mělníka, ty osmdesátky, fakt pečka, to je moje dětství.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio, zprávy.
9: 16. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio, připravené jsou zprávy. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes oficiálně představil svůj nový ministerský tým poradců. Jak už se na veřejnost dostalo dříve, tak radit mu bude například bývalý kancléř Pražského hradu Jiří Weigl. Dále také ex-ředitel odboru protokolu kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt a nebo bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi. Zbraňová amnestie přináší zajímavé úlovky. Dnes ráno donesl muž na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram Semtexu. Pyrotechnici už trhabinu zlikvidovali. Americký prezident Donald Trump přiletěl dnes kolem 14. hodiny středoevropského času do Pekingu. Informují o tom tiskové agentury. Oficiální program jeho návštěvy, která potrvá do pátku, začne zítra, kdy se setká mimo jiné s čínským vůdcem Xi Jinpingem. Vedle obchodu by mohli politici podle médií hovořit také o citlivých tématech, jako je americko-izraelská válka s Íránem nebo prodej amerických zbraní na Tajvan.
1: Co se děje v regionu?
9: Pražská Slavia upravuje pravidla pro návštěvníky zápasů na svém stadionu v Praze Edenu. Po sobotním incidentu při ligovém derby klub rozhodl, že na tribunách stadionu bude úplně zakázaná pyrotechnika a návštěvníci si nebudou smět zahalovat obličeje. Klub navíc spustí kamerový systém na rozpoznávání obličeje i přesto, že to zatím nemá oporu v legislativě.
1: Sport.
9: Davis Cupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina nebo Max Mrva by měli být hlavními taháky 33. ročníku Challengeru Unicredit Czech Open, který proběhne v Prostějově od 1. do 7. června. Program ozdobí i exhibice Bohdana Ulihracha s Jiřím Novákem, která bude reprízou 25 let starého finále. Organizátoři o tom dnes informovali na tiskové konferenci. Hlavní českou nadějí by měl být zatím Kopřiva, kterému patří ve světovém žebříčku 55. místo. Pokračuje ředitelka turnaje Petra Černošková.
10: Vít Kopřiva udělal obrovský skok a velký progres a vlastně klepe na první 50, což v jeho věku je fantastický úspěch a myslím si, že se opravdu neskutečně zlepšil. Ten jeho progres je obrovský.
9: Ještě dodám, že turnaj proběhne proběhne na Antuce tradičně ve druhém týdnu grandslamového Roland Garros.
1: Signál Radio počasí.
9: 13. květnové odpoledne je s teplotami od 13 do 17 stupňů a s oblačnou oblohou. Oblačno a zataženo bude také v noci na zítřek a teploty klesnou na 8 až 3 stupně Celsia. Meteorologové také varují místy před přízemními mrazíky. Zítřejší, tedy čtvrteční den, bude zatažený. Během dne se vyskytnou přehánky, které budou odpoledne přibývat. Ojediněle se zítra mohou objevit také bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 12 a 16 stupni Celsia. Tak tolik další zprávy. Vracíme se k muzice.
1: Signál Radio.
0: Pěkný den všem, co ladí Signál Radio. Moc vás zdraví Terka Veselá. Nám odbyla čtvrtá hodina, s ní se tady do popředí playlistu dostala Alana Miles, která co nevidět přinese Black Velvet, ale kromě poslechu skvělé hudby si i vyšlápneme Zelenou horu. Tak se na to připravte. Zatím mějte ale pohodový poslech.
1: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Richard Marx a Hazard, to vám hrálo odpolední Signál Rádio. Na travnatý svah Žďárské zelené hory se po roční přestávce vrátilo stádo ovcí. Pastva tam několik let pomáhala potlačovat náletové dřeviny a vysokou trávu třtiny křovištní. V loni ovce na svahu nebyly kvůli tehdejšímu riziku šíření slintavky a kulhavky, ale letos tam opět stádo dovezl farmář Milan Daďourek.
1: Po těch asi čtyřech

0: letech už prakticky jsme dosáhli stavu, který jsme čekali, že budeme mít tak za 7, za 10 let. To znamená, v první řadě zmizely prakticky všechny takové zmáhající se dřeviny i druhy, u kterých jsme to úplně nečekali, že zmizí, jako třeba ostružiny, tak je to docela pěkně vidět, ten vliv.
1: Ovce se na stráně Zelené hory objevily poprvé v roce 2020, což bylo podle dobových pramenů po dlouhých 200 letech. Díky malému stádu ovcí se strmá stráň pod slavným poutním kostelem znovu proměnila v louku.

0: Bee Gees jste slyšeli zpívat na Signál Rádio, které se snaží postarat o vaši zábavu i jinak než jen hudbou. Stačí jen zabrouzdat na naše webovky, možností je tam spoustu. Ale co dost pravděpodobně trkne skální fanoušky hokeje, bude pozvánka do Čes areálu Vltava v Českých Budějovicích. Tam se totiž už tento pátek otevře fanzóna, kde se bude jednoduše fandit hokejistům na mistrovství světa. Až do 31. května tam na vás čeká samozřejmě jak projekce zápasů, tak i program pro malé i velké fanoušky a zkrátka strhující atmosféra. Tak koukněte na www.signalradio.cz a vyražte si zafandit.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

Necháváte se unášet vlnami Signál rádia, pomalinko se blížíme k celé, tak s námi určitě buďte i u zpráv kolegy Honzy Navrátila a do té doby si užijte Phila Collinse nebo kapelu Bon Jovi.

0: 4 minuty před 17. hodinou posloucháte Signál Radio, kde je na čase kouknout se na silnice a předat mikrofon Honzovi Navrátilovi. Po jeho zprávách se ale chystají další osmdesátky a nebude chybět Murray Head, Roxette nebo Erasure.
1: Signál Radio, doprava.
0: Jako první zamíříme na Pražský okruh ve směru na D1. Na 61. kilometru se srazila dvě osobní auta a je tu neprůjezdná zpevněná krajnice. A pro řidiče v centru Prahy mám informaci o nehodě na Praze 7 v ulici Povltavská. Tady se taky srazily dva osobáky, a to u sjezdu z ulice v Holešovičkách. Tady už je neprůjezdný dokonce levý jízdní pruh, tak možná počítejte s lehkým zdržením. Mějte šťastné a hlavně bezpečné cesty.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, bylo 17 hodin, na řadu přichází zprávy. Česká národní banka čeká po zbytek letošního roku inflaci mezi 2 a 3%. Hlavním důvodem jejího zvýšení proti začátku roku je konflikt na Blízkém východě. Česko si v dubnu v evropském žebříčku inflace podle analýzy o jednu příčku polepšilo. Z 41 zemí mělo 10. nejnižší. V březnu bylo Česko na 11. místě. Maximální cena benzínu zítra proti dnešku vzroste o 14 haléřů na 44 korun a 1 haléř za litr. Cena nafty naopak klesne o 25 haléřů na 41 korun a 86 haléřů za litr. Rozhodlo o tom dnes Ministerstvo financí. Před silnými bouřkami varují meteorologové v okolí Jaderského moře. V oblasti severní Itálie se vytvoří tlaková níže, která bude setrvávat na místě až do víkendu. Kvůli tomu bude hodně pršet, na horách také sněžit a hrozí i nebezpečné bouřky. Meteorologové varují i před velkými kroupami a nebo vodní smrští.
0: Co se děje v regionu?
1: Současné výkyvy počasí se podepisují také na provozu tepláren. Dodávky tepla domácnostem zatím společnost Pražská teplárenská neukončila. Naopak je v reakci na aktuální ochlazení ještě více posílila. Podobně je na tom také jihomoravská metropole. Teplárny Brno oznámily, že kvůli ochlazení po 4 dnech dodávky tepla znovu obnovily.
0: Sport.
1: Ve sportu míříme na fotbal. Fotbalisté Slávie odehrají dnešní zápas proti Jablonci bez diváků. Pokračuje náš sporták Petr Plintovič.
2: Disciplinární komise potrestala Slávii za řádění fanoušků v derby 10milionovou pokutou. Kontumací ve prospěch Sparty a k tomu ji na 4 zápasy zavřela stadion. Sešívaní tak dnešní duel odehrají bez fanoušků. Paradoxně přitom na prázdném stadionu mohou získat titul. Stačí jim k tomu jakékoliv vítězství. Utkání proti Jablonci začne v Edenu ve 20 hodin. Už od 17.30 hraje Hradec Králové s Libercem.
0: Signál Rádio počasí.
1: A zprávy v 17 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je stále oblačno, teploty se pohybují kolem 15 stupňů. V noci na zítřek bude také oblačno a teploty klesnou na 8 až 3 stupně. Místy se podle meteorologů mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Zítřejší den bude zatažený, během dne se vyskytnou i přehánky, které budou odpoledne přibývat. Ojediněle se mohou také objevit i bouřky. Vítr bude zítra foukat jihozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během čtvrtka naměříme od 12 do 16 stupňů. Na horách se pak teploty budou pohybovat kolem 6. Tak to byly zprávy v 17 hodin. Posloucháte Signál Rádio a vracíme se k 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pohodové odpoledne všem posluchačům. Společně jsme se dostali do 17. hodiny. S vámi je stále Terka Veselá. Chodíte často do restaurace, ale vlastně jste moc jídel neochutnali, protože si dokola dáváte to samé. Nejste určitě sami a za chvíli si řekneme, co to o vás vypovídá. Teď ale pojďme prožít noc v Bangkoku.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Roxette a It Must Have Been Love, to vám hrálo Signal Radio. A my na song vlastně dost navážeme, protože název v překladu znamená To musela být láska. A v našem případě to bude láska k jídlu. Myslím, že všichni máme, když ne vyloženě jedno, tak aspoň tři jídla, která dost točíme, když jdeme do restaurací. Ať už jsou to špagety carbonara, nudle pad thai nebo poctivý guláš. A vlastně už kolikrát do restaurace jdeme s tím, že víme, že si dáme zase to samé, jen aby se neřeklo, tak koukneme do toho jídeláku, jestli náhodou nevybereme něco jiného, ale nevybereme. Přesto, že se může zdát, že jsme nejnudnější lidi na planetě, ve skutečnosti to má prý jednoduché vysvětlení, protože když si dáte něco, co víte, že vám chutná, uvolní se dopamin a posílí se představa, že tahle volba je ta správná. V dnešní době, kdy máme totiž přehršel možností, spoustu věcí k rozhodnutí a vybírání, je prý pro mozek velká úleva, když u něčeho jako jídlo můžete sáhnout po jistotě. Známá chuť totiž mozku signalizuje, že vše je alespoň na chvíli v pořádku. Tak buďme rádi, že něco se měnit prostě nemusí a volba je jednoduchá. Stejně jako s Michaelem Jacksonem, ten je jasnou volbou vždy a všude.

0: Společnost vám dělá Signal Radio a Michal David. A už za chvíli jeho roli zastoupí Alphaville, Tom Petty nebo Bonnie Tyler. Tak se na ně počkejte.
1: Dopravní servis Signal Radio. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signal Radio a ujíždějte s námi na osmdesátkách.

0: Ztraceni ve Francii jsme byli díky Bonnie Tyler, ale naštěstí už jsme se společně našli zpátky na Signal Rádiu a můžeme rozchodit náš studiový magneťák.
1: Magneťák Signal Rádia.
0: Dnešním hitem se sice přesuneme do roku 1983, ale budete mít pocit, že by číslo mělo mít alespoň o jednu cifru navíc, protože málo který song 80. let zní tak futuristicky jako Living on a Video od kanadské kapely TransX. Jelikož členové kapely jsou z frankofonní části Kanady, písnička nejdříve vyšla ve francouzské verzi, ale až ta anglická přinesla kapele zaslouženou slávu a určitě není překvapením, že se velmi rychle hrála skoro ve všech klubech. Jestli je totiž někde opravdu výrazný synťákový motiv, robotický hlas a už zmiňovaná futuristická atmosféra, tak je to právě hit Living on a Video. Tak se pojďme přesunout do budoucnosti, vytvořené v minulosti.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za 3 minuty odbije 6. hodina večerní. S ní se dnes naposledy v éteru Signál rádia objeví kolega Honza Navrátil se svými aktualitami, ale co určitě jen tak nezmizí za 80. Přijďte si tedy pro UB40, Tinu Turner nebo Pet Shop Boys.
1: Signál rádio doprava.
0: Ještě ale poslední pohled na silnice, a to konkrétně na Praze 7 v ulici Povltavská, kde se srazila 2 osobní auta u sjezdu z ulice v Holešovičkách. Pravděpodobně tu počítejte se zdržením, protože se musel uzavřít levý jízdní pruh, a projíždějte se zvýšenou opatrností. Pohodové cesty pro dnešní zbytek dne vám přeje Signál rádio.
1: Vaše cesty teď mají digitální zvuk. Poslouchejte Signál rádio za volantem svého auta v DAB+. Bez přelaďování, bez šumu a s největšími hity 80. let po celém Česku.
2: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Mini zoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
4: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál rádia, říct si svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme.
5: Dobrý den, chtěla bych vás poprosit, kdybyste zahráli mému muži k 55. narozeninám nějakou krásnou písničku.
6: Já bych chtěl, jestli by bylo možné u vás nechat zahrát. Bude to pro všechny pracující lidi, aby měli příjemnější odpoledne, aby jim to uteklo.
1: Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910. Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu. Signál rádio, zprávy.
7: Hezký středeční podvečer, 18. hodina je tady, na Signálu jsou připraveny zprávy. A začínáme na Slovensku. Tamní finanční správa dnes oznámila uzavření všech hraničních přechodů Slovenska s Ukrajinou, a to z bezpečnostních důvodů. Úřad to bez bližších informací uvedl v tiskové zprávě. Slovenská média informují o ruských dronových útocích na západní část Ukrajiny. Výbuchy jsou podle nich hlášeny také z ukrajinského města Užhorod, který leží přímo u hranic se Slovenskem. Policie vyšetřuje krádež šlepky svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí. O pomoc žádá lidi, kteří včera během dne navštívili baziliku a nebo se pohybovali v jejím okolí. Svědectví by mohlo pomoci při vyšetřování krádeže. Místní úřady v Bordeaux na jihozápadě Francie zakázali více než 1700 lidem opustit výletní loď kvůli podezření na rozšíření nákazy střevní chřipkou. Jedná se o norovirus. Jeden z pasažerů zemřel a nakažených je dalších 50 cestujících.
1: Co se děje v regionu?
7: I letos hlavní město odmění dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Nositelé Zlatého kříže 1., 2. a 3. třídy a nebo držitelé plakety Dar krve, dar života opět získají od magistrátu bezplatný roční kupon na MHD. Letos tento dar získá celkem 321 lidí. Město to vyjde na 1 100 000 korun. Seznam obdarovaných hlavnímu městu poskytne Český červený kříž.
1: Sport.
7: Ve sportu míříme za fotbalem. Fotbalisté Baníku Ostrava jsou stále ve větším problému. Podrobnosti má pro nás Petr Plintovič.
8: Ostrava ve skupině o záchranu prohrála na Slovácku 1-2 a v tabulce je 2 kola před koncem poslední o 3 body za Duklou, která zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1. Teplice vyhráli ve Zlíně 4-2 a definitivně slaví záchranu. Ve skupině o titul Sparta remizovala s Plzní 0-0 a pokud dnes večer Slavia porazí Jablonec, tak získá titul.
1: Signál rádio, počasí.
7: A středeční zpravodajství končíme pohledem na počasí. V noci na zítřek bude oblačno až zataženo, s teplotami od 8 do 3 stupňů Celsia. Místy se mohou také vyskytnout i přízemní mrazíky. Zítřejší, tedy čtvrteční den, nám nabídne zataženou oblohu. Během dne se vyskytnou přehánky, které budou odpoledne přibývat a ojediněle se mohou objevit také bouřky. Vítr ve čtvrtek zafouká jihozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra na horách naměříme kolem 6 stupňů. V ostatních částech Česka pak od 12 do 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy na Signálu ve středu s datem 13. května. Hezký zbytek dne s naší muzikou přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
0: Je to tak, muzika už je na cestě. UB40, Tina Turner, Pet Shop Boys. Tihle všichni na pár následujících minut obsadí éter Signál Rádia. A pak si pro vás kolega Jirka Svoboda chystá zajímavosti z 13. květnu napříč léty. Já jsem Terka Veselá a přeju vám pěkný podvečer.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: vašich reproduktorů mizí hit od Pet Shop Boys, ale právě teď se v nich objeví hlas Jirky Svobody.
1: Ladíte signál rádio, kalendář ukazuje datum 13. května a to byl v roce 1991 den, kdy firma Apple uvedla na trh svůj počítač Macintosh, ale za připomínku stojí i několik dalších výročí.
2: Signály z minulosti.
1: Tento den se v roce 1992 astronautům poprvé podařilo stáhnout do úložného prostoru raketoplánu Endeavour poškozený čtyřtunový satelit. Zároveň se první žena prošla vesmírným prostorem. V roce 1960 byl vypuštěn první satelit určený k přenosu telefonních hovorů. V roce 1950 se na okruhu Silverstone jela historicky první velká cena vozů Formule 1. V roce 1911 první dálkový let na našem území uskutečnil inženýr Kašpar z Pardubic do pražské Chuchle. A v tento den v roce 1908 u nás začala sloužit první silnice určená výhradně pro motorová vozidla. Bylo to v úseku Pardubice-Holice a Pardubice-Bohdaleč.

0: Skoro v půl sedmé se dopřáváte hity Signal Rádia a kdo si počká, ten se dočká Dua Climby Fisher, Annie nebo Phila Collinse.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Není nadhity Phila Collinse, určitě to není poslední, který si od něj dnes poslechneme, ale teď nás za císaři pozve kolega Luboš Dvořák.
1: Jedna z největších investic Národního památkového ústavu na Liberecku byla do obnovené konírny v Hospodářském dvoře u státního zámku v Zákupech na Českolipsku. Kam se vracejí historické kočáry? Bude jich 13 a mezi nimi i povoz rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, někdejšího majitele zámku. Historické dopravní prostředky z 19. století získal zámek do dlouhodobé výpůjčky od Národního technického muzea. Expozice kočáru se bude sice ještě upravovat, ale slavnostní otevření se plánuje na konec května. Konírně se tak vrátí využití, jaké měla v 19. století, kdy zámek patřil císařskému rodu Habsburků. Expozice bude korespondovat s tím, čemu Habsburkům zákupský zámek sloužil, tedy jako rekreační sídlo. Dnešní podoba zákup odkazuje hlavně na dobu, kdy zámek patřil Ferdinandu I. a pak nástupci na císařský trůn Františku Josefu I. Jsou jim věnované dva prohlídkové okruhy. Od císařů v Zákupech zdraví Luboš Dvořák.

Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer, máme lehce po sedmé, vy jste na tom nejlepším signálu, spolu s vámi stále Terka Veselá. A přestože času, než dnes ulehneme ke spánku, je ještě dost, my si co nevidět povíme metodu, která by vás měla uspat za pouhé 2 minuty. Jestli se vám to povede, je otázka dnešního večera, ale nejdřív se pojďme probudit se Sandrou, Paulem McCartneym a Stevem Wonderem.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Se Stevie Wonderem jsme se dostali do 2 minut před 7:45 a 2 minuty, to je údajně doba, za kterou byli vojáci za druhé světové války schopni usnout. A to za jakéhokoliv hluku a rozruchu. My se dnes jejich metodu představíme, takže pokud máte někdy problém s usínáním a už nepomáhá ani meduňkový čaj, ani počítání oveček, tak třeba pomůže právě tohle. Psycholog Winter prý kdysi přišel na to, že nespavost nepramení primárně z myšlenek, ale z fyzického napětí. Metoda, kterou vyvinul, spočívá tedy v tom, že musíte naprosto uvolnit celé tělo. Takže si lehnete a začnete obličejem. Cíleně a vědomě uvolníte čelo, oči, čelisti, bradu a jakmile budete mít pocit, že se váš obličej roztekl, přejdete na tělo. A opět, vědomě uvolňujete od zhora dolů každičký sval vašeho těla. Pro vaši nervovou soustavu je to prý signál, že jste v naprostém bezpečí. Tady to ale nekončí. Jakmile jste rozteklí na madraci, přichází možná ještě náročnější část, a to vymazat jakékoliv myšlenky spojené s pohybem. Alespoň 10 vteřin si máte představovat, jak například ležíte na kánoji, na hladině klidného jezera, jak ležíte v houpací síti v naprosté tmě, nebo si alespoň opakovat nemysli, nemysli, nemysli a mozek by měl vypnout svá analytická centra. No a to je celý. Určitě to není nic jednoduchého. Vojáci to prý trénovali až 6 týdnů, takže na sebe nebuďte až moc přísní, když se vám to na poprvé nepovede, ale za zkoušku rozhodně nic nedáte. Tak snad dobrou noc?

0: Půl osmé jste v obklopení hitu Signal Rádia. Před námi jsou ELO, Amy Grant nebo Cars a taky song, který můžete vybrat právě vy. Přestože se snažíme vám hrát jen ty nejlepší hity, je dost možné, že zrovna dneska ten váš nezazněl, takže se toho určitě můžete chopit a jakmile uslyšíte výzvu na signály pro radost, zavolat do studia na 910 260 910.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádia. Se Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

nefalšovanou 80-kovou jízdu jste si užili na Signál Rádio. A jelikož je středa, což je den hitparády Martina Hovorky, myslím, že je ta správná chvíle na to vás na ní nalákat. Dnes vás čeká Francie, a to v roce 1984. Květnový žebříček 10 nejlepších hitů vás bude provázet od 9. hodiny večerní a k tomu i nějaké bonusy navíc. Například zapomenutý song Dalibora Jandy, společná písnička Michaela Jacksona a jeho sestry, nebo rituál, který nechyběl před koncertem Freddieho Mercuryho. Tak si všechny tyhle perly nenechte ujít už dnes po 21. hodině.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer všem, pozdrav k vám letí ze studia Signál Rádia, kde je s vámi stále Terka Veselá. Jak se říká, nebuď zvědavej, budeš brzo starý. Přesně tuhle frázi jsme podle mě všichni museli nesnášet jako malí. Takže si pojďme užít, že dnes ji poslouchat nebudeme. Pokud jste tedy zvědaví, co dostal Stevie Wonder k 21. narozeninám, jaký hit byl tento den sesazen z první příčky amerického žebříčku, nebo jaká kapela byla nejrychleji prodávanou v historii Spojeného království, jste na správném signálu. Tohle všechno vám už za chvíli prozradí Lukáš Bláha, ale předtím opravdu poctivá 80ková nálož. Duran Duran, ABBA a Queenie.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byly Queeni a jejich hit Friends Will Be Friends a Signal Radio pro vás vždy bude mít přehled hudební minulosti s Lukym Bláhou.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Začínáme je 13. májový den letopočtu 1971. Legendární Stevie Wonder v něm ke svým 21. narozeninám dostal odměny za svou hudební činnost z dětství. Přestože do té doby vydělal 30 milionů dolarů, obdržel z nich v úvozovkách pouhý 1 milionek.

Druhá zastávka nás vede za rokem 1978. Po 8 týdnech na americkém čísle 1 je Night Fever od Bee Gees konečně sesazena. Shodou okolností ovšem skladbou If I Can't Have You v podání domácí písničkářky Yvonne Elliman, dalším songem napsaným Bee Gees a též použitým na soundtracku Horečky sobotní noci. Z našeho vysílání ho pak znáte v povedené verzi Kim Wilde.

Končíme jedním rekordem. 13. května před 30 roky se Oasis stali nejrychleji prodávanou skupinou v historii Spojeného království. Všech 330 tisíc vstupenek na jejich tehdejší letní vystoupení totiž zmizelo za pouhých 9 hodin.

0: Ladíte Signál Rádio, kde vám už za chvíli bude hrát Sydney Youngblood, Enigma a George Michael, ale předtím ještě nahlédneme do zítřejšího rána, protože věřím, že se vám bude mnohem lépe vstávat, když budete vědět, že v ranním vysílání můžete vyhrát 2 vstupenky na natáčení televizní show Partička a k tomu signálový hrníček. Jediné, co potřebujete, je dovolat se do studia, když bude vysílat kolega Jirka Svoboda a správně mu odpovědět na otázku pouhým ano nebo ne. Vyjde-li všechno tak, jak má, můžete se těšit na večer opravdu dobrého humoru a zábavy spolu s Michalem Suchánkem, Richardem Genzrem a dalšími. Tak když tak koukněte na www.signalradio.cz a ráno zkuste své štěstí.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

George Michael na Signal Radio přinesl svobodu mě doslova, protože pro dnešek se s vámi rozloučím. Ale než se nadějete, ujme se vás kolega Martin Hovorka, který už pro vás chystá dnešní hit parádu z roku 1984. Tak si ji určitě nenechte ujít a do té doby si užijte osmdesátky od Blondie, Phila Collinse nebo Prince. Pěkný večer a zítra naslyšenou.

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Dobrý večer, posloucháte Signál Radio. Pokud letos máte v plánu z dortu sfouknout 42 svíček, nebo jste tento počet svíček už sfoukávali v letošním roce, znamená to, že jste narozeni v roce 1984. A já vám budu největší hity tohoto roku pouštět v následujících minutách na Signál Radio. Jsou to de facto písničky, které mohla vaše maminka slyšet v porodnici, když vás v zavinovačce ukazovala vašemu tatínkovi. Že to byla taková praxe, že otcové v 80. letech do porodnic nesměli, takže pokud chtěla máma svého syna nebo dceru ukázat tatínkovi, tak musela v zavinovačce hezky pěkně přes okno. Jinak to nešlo. Možná to šlo podplatit kilem banánů, ale to už je zase jiný příběh. Tak ať se vám Signál Radio skvěle poslouchá, jsme v 80. a startujeme megahitem.
0: Signál Radio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: Já jsem Martin Hovorka a na úvod mám pro vás Relax, Frankie Goes to Hollywood.

Johnson a skupina Frankie Goes to Hollywood na vlnách Signál Rádia. Písnička z roku 1984, kterou jsme my tady v Československu objevili až v roce 1987 díky filmu Bonnie a Clyde. Hudbu do tohoto filmu měl na starosti Karel Svoboda, protože on jednak skládal nové písně pro tento film, ale zároveň je kombinoval s tehdejší západní popovou a diskotékovou hudbou, aby vystihl atmosféru vexláckého prostředí 80. let. A tak volba tehdy padla i právě na písničky skupiny Frankie Goes to Hollywood. Samozřejmě na písních se musel shodnout i s režisérem filmu, a to s Vítem Olmerem, ale dohodli se na tom, že písnička Relax od Frankie Goes to Hollywood v tom filmu musí znít, a ne jednou. To byl ale až rok 1987. Ovšem ve 84. tuto písničku, tento mega hit, jeden z největších hitů 80. let, dali dohromady Frankie Goes to Hollywood. My jsme dneska ve 84. roce. Vlastně hrajeme si písničky, které se na týden přesně před 42 lety držely ve francouzské singlové hitparádě. Já to ještě dneska neřek ani, že si budeme pouštět top 10 francouzského singlového žebříčku. Takže toto bylo 10. místo a toto je místo 9. Skupina Inexis i Australané bodovali ve Francii před 42 lety. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezký večer. Tohleto je písnička Original Sin. No, the original sin. And you might know how to play with fire.

posloucháte Signál Radio, tohle jsou Inexis, Michael Hutchins samozřejmě. A víte, kdo zpívá doprovodné vokály v této písni? Daryl Hall z dua Hall and Oates. Je jako zajímavé, že tento zpěvák, taky vlastně velká legenda 80. let, není ani uveden vlastně v kreditech na tom singlu, kde se vypisují všechna ta jména, které spolupracovali na tomto singlu, tak ten Daryl Hall tam vůbec není uveden, ale on to Michael Hutchins v jednom rozhovoru prozradil, že tahleta písnička je úspěšná také díky němu. Takže přátelé, Daryl Hall v pozadí, ale samozřejmě hlavní tvář nebo hlavní hlas tohoto singlu patří Michaelovi Hutchinsonovi z kapely Inexis. Pojďme se posunout dál. Nás teďka čeká skladba od Michaela Jacksona a to je dobrá otázka. Zdali už jste viděli film Michael? Životopisný film Michael. Já jako nechci prozrazovat, nechci říkat tak ani tak, protože mnozí třeba ještě nebyli v kinech, tak vám nechci vás ochudit o ten váš pocit z toho filmu, ale tak je to film o Michaelovi. Ten je vždycky zajímavý, samozřejmě. Co mě baví, zajímavost, která se dá asi prozradit tento okamžik, aniž byste viděli film, že už jenom ten samotný trailer, ta upoutávka na film byla neskutečně úspěšná, překonala historické rekordy ve sledování a stala se tak nejsledovanějším trailerem v historii hudebního životopisného filmu. V tomto ohledu už Michael samozřejmě sbírá body, teď se jenom ukáže během pár týdnů, měsíců, let, jakým způsobem byl úspěšný i samotný film. Tak si pojďme dát píseň, se kterou Michael Jackson bodoval v hitparádách před 42 lety. Osmé místo francouzského singlového žebříčku Květen roku 1984.

PYT, Michael Jackson a písnička, která pochází z desky Thriller, a i když to nebyl tak velký hit jako Billie Jean nebo Beat It, tak se i tato skladba dostala do top 10 různě po světě a stala se oblíbenou taneční klasikou. V našem případě 8. nejúspěšnější písnička francouzského singlového žebříčku v první polovině května roku 1984. Právě do tohoto hudebního žebříčku dnes nahlížíme tady v signálech světových hitparád. A víte, co je zajímavé? Že Michael Jackson v této písni se opět spojil s částí své rodiny, tak jako to bylo třeba v 70. letech, kdy byl součástí Jackson 5, tak Michael Jackson do této skladby použil hlasy svých sester. Latoya Jackson a samozřejmě Janet Jackson jsou součástí písničky PYT. Je to vlastně takový rodinný back vocal moment. Je zajímavé, že ta píseň PYT měla být původně pomalejší a víc funky. Napsal to tým Quincyho Jonesa, ovšem Michael rozhodl, že se to přepracuje a skladba bude znít víc tanečněji a rychleji. A myslím, že opět bylo dobře, že dali všichni na Michaela Jacksona, protože ten na to měl cit.

Dance All Days, tak to je píseň, kterou zpívají Britové Wang Chung. Čínský název, ano, název skupiny pocházející z čínštiny, což znamená něco jako harmonický tón. A oni měli jasné krédo, jasné motto, tančit bez zábran. A to si myslím, že jde při poslechu této písně. Tady je Signál Radio, kde hrajeme ty největší hity, největší pecky z 80. let. Platí to i v této hodině, kdy

0: tu máme náš hudební speciál Signály světových hitparád. No a my si dneska hrajeme písničky tak, jak se jim dařilo ve francouzském singlovém žebříčku v první polovině května roku 1984, tedy před 42 lety. Což je mimochodem doba, kdy probíhaly letní olympijské hry v Los Angeles. Tyto hry byly poznamenány bojkotem ze strany Sovětského svazu a dalších zemí východního bloku, ale přesto byly velmi úspěšné a komerčně významné. V roce 1984 také společnost Apple představila první Macintosh, to znamená jeden z prvních osobních počítačů s grafickým uživatelským rozhraním a myší. Poprvé před 42 lety se začala používat myš v souvislosti s počítačem. No a co se ještě stalo v roce 84? Jo, samozřejmě vydal ikonické album Bruce Springsteen, Born in the USA. A své první písničky také dával dohromady Dalibor Janda. Ještě neměl dlouho hrající desku, ale přesto přeze všechno jednu písničku ve 84. roce měl a já vám ji pustím za malý moment. Teď si dáme Cyndi Lauper.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo šesté.

Tato písnička byla původně psaná pro mužského interpreta, ale nakonec se této skladby chopila Cyndi Lauper a udělala z ní takovou ženskou hymnu Girls Just Wanna Have Fun. Posloucháte Signál Radio, hrajeme si největší hity jara roku 1984. Teď krapet odskočíme z francouzského singlového žebříčku, i když ne úplně daleko, protože i tak nás čeká píseň ze 84. Ovšem, abychom se k ní dostali, tak musíme jít v podstatě do současnosti, protože Dalibor Janda teďka před pár týdny vydal remástrovanou svoji první dlouhohrající desku, album Hurikán. To je taková ta deska, jak na jejím obalu sedí Dalibor Janda na motorce, celý v motorkářském, helma a tak dále. Je tam ta slavná písnička Hurikán, je tam Žít jako kaskadér, Oheň, voda, vítr a tak dále. No a na té remasterované verzi jsou i jisté bonusy, včetně skladby Tak ti ď. A skladbu Tak ti ď vlastně Dalibor Janda na žádném oficiálním albu v 80. letech nevydal. Byla to pouze Bčková píseň, Bčková strana jeho jiného singlu. A teď po prostě 40 letech se tato písnička objevila jako bonusová skladba desky Hurikán. No a ta skladba Tak ti ď pochází původně z roku 1984, vznikla ještě před samotnou deskou Hurikán. A já jsem si říkal, že když jsme dneska v tom 84. roce, že bychom si tu písničku mohli pustit, tu skladbu, kterou jsme podle mě v 80. letech úplně minuli. Takže přátelé, Tak ti ď. A zapomenutá skladba Dalibora Jandy, kterou takhle hezky pěkně letos Dalibor objevil. Ale je ze 84. Tak ti ď. Píseň od Dalibora Jandy, která slaví v těchto dnech 42 let.

0: Na Signál rádiu zapomenutá píseň z roku 1984 od Dalibora Jandy s textem Jana Krůty. No a my tady se Signály světových hitparád za malý moment pokračujeme dál, protože nás čeká ještě 5 největších hitů francouzského singlového žebříčku na týden přesně před 42 lety.
1: Signál rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Tehdejší hudební šéf stanice MTV se zasloužil právě o to, že se kapele Romantic zdařilo, protože on se nějakým způsobem zamiloval do skladby Talking in Your Sleep a ten videoklip do vysílání MTV plánoval poměrně zhusta. Lidem se písnička začala líbit a znamenalo to, že fanoušci měli najednou rádi i kapelu Romantics. Tak si pojďme dát jejich největší hit 80. let. Tady je pecka Talking in Your Sleep.

0: Talking in your sleep, to jsou Romantics. Já jsem tady našel, jaký byl oblíbený drink této kapely, když dohrála koncert. Před koncertem samozřejmě nepili alkohol, ale jakmile koncert skončil, tak míchaný nápoje Cuba Libre už tehdy v 80. letech. To byl samozřejmě západní svět. Co jsme měli my tady za limonády v 80. Takový ty barevný. Černá, žlutá, zelená, červená limonáda, ale samozřejmě byly i oblíbené alkoholické míchané drinky. Houba. To si myslím, že byl takový vrchol. Nebo rum s kolou. Případně ještě mě napadá vodka s džusem. A ideálně, když se dalo o drink, omíchaný drink, tak do těch koktejlů se mnohdy dávaly i takový ty deštníčky barevný. Barevné deštníčky, pamatujete? I když nebyly to spíš až 90. léta, tyto barevné deštníčky, co se dávaly nejenom do drinků, ale třeba i do zmrzlinových pohárů. Je, to bylo krásný, ale to mě úplně chybí, že zmizelo dneska.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo čtvrté.
0: A pojďme si udělat radost a pojďme se potěšit písničkou od kapely Queen, která měla opravdu raketový start. Během pár dnů se dostala téměř až na vrchol. Tady je další oblíbená skladba z francouzského singlového žebříčku. Vracíme se o 42 let zpátky do hudební historie a i tohle bodovalo ve Francii v květnu 84. Radio Gaga a Queen.

Freddie Mercury se rád před každým koncertem uvolňoval, zahříval si své hlasivky, zpíval různé tóny vzadu šatně, taky samozřejmě udělal i pár lechsedů a kliků, prostě chtěl být ve formě. A protože potřeboval, aby kapela fungovala během koncertu, tak musel také rozveselit celý tým, mnohdy napodoboval hlasy třeba různých herců nebo jiných zpěváků, aby prostě zkrátka ten tým, který šel pak na pódium, pobavil, uvolnil a aby se nejenom oni, ale zejména fanoušci pak následující dvě hodiny cítili skvěle. Tak to byly takové rituály Freddieho Mercuryho před každým koncertem. My jsme si vzpomněli na písničku Radio Gaga ze 84. roku. Ještě nám zbývá odehrát tři největší hity té doby, to znamená května 84. roku. Jsme stále ve francouzském singlovém žebříčku, ale my z něj teďka trošku odbočíme, protože já vám musím říct, co nás čeká za týden. Za týden půjdeme o rok dál, protože nás čeká hudební výlet do 85. A já vám nabídnu, jakých 10 hitů bodovalo ve švýcarském singlovém žebříčku v 85. roce. Teď bych tu měl pro vás takovou drobnou ochutnávku, abyste si poslechli, jakou muziku si budeme hrát přesně za týden v dalším díle Signálu světových hitparád. A během toho, co bude hrát písnička The Heat Is On od Glenna Freye, tak si můžete vybavit, vzpomenout si, z jakého filmu tahle písnička je.

0: Policajt v Beverly Hills, tak to je jasná věc, jasná muzika k tomuhle filmu od Glenna Freye. Kdo to byl Glenn Frey, z jaké slavné kapely pocházel, to vám všechno řeknu za týden. Stačí si naladit další díl Signálu světových hitparád, a to v sobotu po 18. hodině nebo ve středu v 21 hodin. Čeká nás desítka největších hitů tak, jak bodovala ve švýcarském singlovém žebříčku v květnu roku 1985.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Teď jsme stále ve 84. a čeká nás nádherná písnička od skupiny Eurythmics. Zpěv Annie Lennox, o muziku se staral Dave Stewart i o ty krásné smyčce, které nahrála taková menší komorní sekce.

0: No a pokud jste se důsledněji zaposlouchali do této písně, tak vám to musí připadat, že Annie Lennox jakoby plavala nad tou hudbou, jakoby její hlas plaval nad tou samotnou hudbou, kterou nějakým způsobem dával dohromady Dave Stewart. Nádherná písnička, taková procítěná. Here Comes the Rain Again, třetí neúspěšnější skladba, co se před 42 lety držela ve francouzském singlovém žebříčku. To byly Eurythmics, milí posluchači. A před námi je další výjimečná skladba 80. let. V podstatě se bude jednat o takovou elektronickou revoluci v rockové hudbě. Právě tou je výjimečná skladba Jump od skupiny Van Halen, protože rockové kapely byly známé tím, že ty zásadní riffy pocházely z kytar. Prostě každá slavná rocková písnička měla nějaký důležitý kytarový riff. Jenomže v písni Jump ten hlavní riff byl zahraný ne na kytaru, ale na klávesové nástroje. Pojďme si to poslechnout.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádio.
0: To je ono, to je to, o čem jsem mluvil. To jsou ty klávesové riffy. Kytarový virtuos Eddie Van Halen se nechal ukecat, řekli mu, vysvětlili mu, že by bylo dobré, kdyby kytaru upozadili na této písni a že by nechali vyniknout synťáky. A zadařilo se. Písnička Jump.

0: Posloucháte Signál Rádio a tohle to je důkaz, že i rocková písnička mohla zazářit na tanečních parketech. Van Halen a písnička Jump, druhá nejúspěšnější skladba před 42 lety.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Pamatujete si na Tetris? Tuto počítačovou hru dal dohromady v roce 1984 programátor z Ruska Alexej Pažitnov. Jinak ten 84. rok je také zajímavý v tom, že v IKEMu byla provedena první úspěšná transplantace srdce ve východní Evropě a představte si to, taky ze zmraženého zárodku se narodilo první dítě na světě. Rok 1984. Samozřejmě minulost je velice často spojená s hudbou a ten 84. rok je spojen s opravdu výjimečnými písničkami a já mám tady ještě jeden ohromný hit 84. roku. Vlastně hit, který vyhrál francouzský singlový žebříček v první polovině května, na týden přesně před 42 lety. Tak tady je, milí posluchači a milovníci osmdesátek, Paul Young a jeho Come Back and Stay. Já jsem Martin Hovorka, mám ohromnou radost, že ladíte Signál Rádio, kde hrajeme ty největší vzpomínky na 80. léta. Tak buďte s námi dál, protože tuhle muziku vám budeme hrát celý zbytek dnešního večera.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.